0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
4: Filtry, které si poradí se šumem.
3: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
4: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
4: Radio. She work it, girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Rádio Orion.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Azore, ke mně, nech tu srnku!
0: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
6: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Mami, chci chodit do parkouru.
7: Tak dobře, a co to vlastně je?
2: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat. A budu umět i salto.
7: A kde budete trénovat?
2: Parkour hale ve Frýdkově Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
7: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
2: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
7: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.
8: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
9: Domácí utkání Baníku Ostrava, největší sportovní událost regionu. To nejbližší se koná už v neděli 13. září o 13 hodin na městském stadionu. Baník přivítá Pardubice. Zažij neopakovatelnou atmosféru Baníku s druhou nejvyšší průměrnou návštěvností v lize. V neděli od 13 hodin. Baník Pardubice.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda ale zatím zasahovat nebude. Litr benzínu stojí v průměru přes 44 korun, nafta téměř 48 korun. Ministr průmyslu Karel Havlíček uvedl, že stát zakročí, pokud budou ceny výrazně vyšší než v okolních zemích. Analytici navíc očekávají další zdražování. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září 2001. Při útocích v New Yorku, u Pentagonu a v Pensylvánii tehdy zahynuli téměř 3000 lidí. Na všech třech místech se dnes uskuteční vzpomínkové ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní pietního aktu u Pentagonu. Největší zoologická zahrada na Kubě se kvůli nedostatku elektřiny a vody dočasně uzavřela. Zoo v Havaně zatím neuvedla, kdy by se mohla znovu otevřít. V areálu přitom žije zhruba 1500 zvířat a není jasné, jak bude zajištěna péče o ně. Kuba se dlouhodobě potýká s vážnou energetickou krizí a častými výpadky proudu. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Ostravští policisté a dobrovolní hasiči mají novou výbavu. Policisté začali využívat dvě speciálně vybavená vozidla. Ta jsou k dispozici velitelům z oddělení hlídkové služby. Dobrovolní hasiči zase získali defibrilátory, termokamery, elektrocentrály, vyprošťovací hydraulické zařízení a další potřebné technické prostředky. Vyšlo to na téměř 2 miliony korun. A jdeme na počasí, dnes bude na Moravě a ve Slezsku spíše zataženo, od jihu postupně s deštěm, následně odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo, ale až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně, 6:02 s vámi. Jasmin, čau.
2: Ahoj.
1: Taky Dave.
3: Dobré ráno.
1: A já, Michal, hezké ráno. A Jasmin, mě by zajímalo, proč nás tady natáčíš takhle po ránu, když
3: nám to dovoluješ.
2: Já jsem chtěla, aby ostatní viděli, jak vám to sluší dneska.
1: No tak to jo.
2: No tak to jo.
3: Tak ve mně ještě tady z té strany druhý.
1: Tak určitě to sluší i vám, kdo jste si nás naladil. Krásné páteční ráno začíná Damiano, David. Hezké ránko.
0: Hit Radio Orion.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů na Hit Radio. 6 hodin, 5 minut, my vám přejeme hezké ránečko. Tak co vy? A plány na víkend? Vy, kdo jste u rádia, a co chystáte? Práce anebo konečně odpočinek? Konečně jste se dočkali po celém pracovním týdnu. Tak u nás tady ve studiu to je tak, že Jasmin bude odpočívat, David taky, a já dneska jedu na česko-brazilskou svatbu.
1: Jak to víš, že budeme odpočívat vlastně?
0: No ne, protože se smějete celý ráno.
1: Dobře, počkej, česko-brazilskou svatbu?
0: Mm-hmm. No, budou tam Brazilci a Češi teda tím pádem.
1: Je, tak to jsme nevěděli, to děkuji.
2: Když to takhle vysvětlíš, tak je to hnedka jasnější. No.
0: Já jsem hlavně zvědavý, těším se na to jídlo, protože já teda na ty svatby se jezdím zásadně najíst. A čím víc exotická svatba, tak tím víc zajímavější jídlo.
1: Teď si tě určitě někdo bůkne po tomhletom výroku. To se těším.
0: Já mám rád i česko-český svatby, jo. Svíčková samozřejmě, když je dobrá, polívka. Bývár, knedlíčková. Takže co budete dělat o tom víkendu?
1: Hele, mě opravdu s podzimem, s příchodem podzimu začal klídek, takže já pojedu někam na výlet s přítelem.
0: No, tak říkám, že budete odpočívat.
1: No jo, trefil jsi to výjimečně.
0: A co Dave?
2: Turnaj v padelu. Nevím, jestli vám něco ten sport říká, je to takový zjednodušený tenis.
0: A padel, to je, na to potřebuješ paddleboard, ne?
2: Jsi těsně vedle.
1: Kdo viděla v Island takový?
0: No protože, tak my jsme se tady bavili o tom.
2: Na Alpha Island,
0: no teda. Počkej, právě že ne, já jsem to video viděl, jak borec nevěděl rozdíl mezi paddlem a ani squash podle mě nevěděl, co je. A říkám to doma, ne, mojí. A ona, tě tohle vůbec nezajímá. Já říkám, hlavně taky ne, ale samozřejmě na Instagramu to na mě vyskočilo, tak jsem prostě to zkonzumoval, ten obsah. Nicméně teda, co chystáte na víkend vy, je tady snídaně šampionů, ve které můžete tento den dneska naposled vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz na poctivou českou granolu.
1: Je ručně vyráběná, nemá žádný přidaný cukry, sladidla, je to opravdu kvalitka, tak kdo z vás chce, tak pojďte se zapojit do minuty šampionů a chceme po vás tradičně tři věci.
0: Pojďte nám napsat, jak se jmenujete. Pojďte nám napsat, odkud jste, a taky tam napište, jaké teda máte plány na víkend vy. Celé to pošlete na 777 937 777, vrátíme se k tomu. Teď hity, tohle je Leona Luis.

0: Tohle jsou hity Leona Lewis, Bleed in Love, posloucháte Hit Radio chvíli před 7:15. Je tady minuta šampionů a my máme 60 vteřin na to, abychom přečetli zprávy od vás, což prostě nestíháme. Těch zpráv potřeba bychom třeba tak 6 minut.
1: Dneska naposledy vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz, poctivá česká granola. No a já si myslím, že to je nádech a můžeme jít na to.
0: Ty jsi to nechutnal vlastně, že jo? My jsme to tady s Davidem dostali, když tady nebyla. My jsme to tady teda jako zhltli na
1: no, nenechali na, jste mi. Ano,
2: nevím, proč říkáš my, když to sně celý ty, Michale.
0: Dobře, minuta šampionů začíná právě teď. Tali jsme se vás, co chystáte na víkend. Tak jdeme na to.
1: Kateřina Praha zítra odlétá na dovolenou.
0: Pavla Jabloné nad Orlicí mytí oken.
1: Míša Moravka sobota team building, neděle oběd u Tchyně.
0: René dneska má narozky, zítra výlet do Beskyt.
1: Lucie Bruntál je úplně KO, bude odpočívat.
0: Tomáš Plzeň celý víkend bude řídit tramvaj.
1: Olča Karlovarsko bude makat a pak razí na třídní sraz do východních Čech.
0: Vojtěch Jičín plánuje se podívat na akci Jičín město pohádky.
1: Lucie Byt Čech chce dočíst šikmý kostel.
0: Pavel Česká Lípa, super ráno s váma, ale bez toho mysli mi to vůbec nemyslí. Budu makat celý víkend.
1: A já Žamberg, grilovačka s rodinou, guláš na ohni.
0: Pavel Pardubice uklízet, nákupy ležet.
1: Šárka Žďár nad Sázavou, lehárko a doutníček.
0: Lucka Praha zase fotbal.
1: Denisa Ostradov rozhodně nepracovat.
0: Ostradov, Mirek Kostelec natahování plotu.
1: Peťa Dolní Olešnice bude spát, válece žrát, válece spát a pít.
0: Tak já nevím, včera Horní Měštec. Dneska, co jste řekla? Ostradov.
1: No, tak si ježišmarja.
0: My přicházíme o posluchače, jasně, no, díky tobě, prostě. Tak Davide, koho vybereme?
2: Hele, mě zaujala ta neděle u Tchýně.
1: Neděle u Tchýně, tak počkej, já se
2: hnedka
1: podívám.
2: Na začátku.
1: Já to zkusím dohledat. Prosím vás, kdo jste měl neděli u Tchýně, tak pojďte nám napsat, ale jo, už to vidím. Míša Moravka, sobota team building, neděle oběd u Tchýně. Ano.
2: Je docela komplikovaný víkend, možná pro někoho, tak to mysli by mohlo bodnout.
0: Tak posíláme mysli, Míšo, z Moravky. 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak děkujeme za vaše zprávy. My pro vás do minuty šampionů určitě zase něco nachystáme, protože když pro vás něco nachystáme, těch zpráv přijde třeba 1000krát víc. Jo? Nebereme si to osobně. Tak pojďme na další hity. Sean Baker, Hey Hi Hello. Tohle nás probere všechny při pátečním ránu. A za malou chvíli taky Hozier, Too Sweet. Tak jdeme na to, šampioni. Hey!

0: Za 10 minut půl sedmé posloucháte Hit Radio, tohle je Hozier. Too sweet.
1: Důležitý moment pro nás všechny. Každý Čech by si měl tohleto období v životě zapamatovat, a to fakt dobře, protože ponožky v sandálech, což vždycky bylo braný jako ta největší trapárna, tak teďka jsou trendy a dokonce světoví návrháři poslali na Mola modely přesně v téhletý kombinaci. Ponožky a otevřený sandály.
2: No, tak by mě zajímalo, kde jsou ty posměváčci teď, co?
1: Hele. Nosili jste to? Nebo nosíte?
2: Tak já nevím, problém je, že nenosím sandály, jo, ale viděl jsem v tom spoustu lidí takhle, třeba na dovolených v zahraničí.
3: A nikdy to nevypadalo dobře, teda za mě.
2: A to vlastně bylo vždycky jedno, co má na noze někdo jiný, jo, ale co mě teda baví, ponožky v žabkách.
1: Jeno,
2: to je teda ještě větší krasovíza, jo. To jsem se jednou přistihl, takže jsem potřeboval někde někam jako rychle vyběhnout a měl jsem jenom žabky. A teďka, jak máš prostě ten palec a druhý prst na noze, tak tam máš narvanou tu ponožku s tím proužkem na té žabce.
3: To je zajímavý, že to je vlastně jediná obuv, která ještě hůř vypadá a je ještě o něco nepohodlnější, podle mě.
1: Ale mně přijde, že opravdu, že je vlastně jedno, co si o tom člověk myslí, ale že jakmile to začne všude vídat, tak si na to tak zvykne, až mu to přestane připadat divný. A tak to já mám s těma sandálama, s těma ponožkama, že teďka to vidím na různých mladých influencerech, na fotkách, na Instagramu a vlastně si říkám, ale tak asi v pohodě. No.
2: Ano, já jsem dospěl do té fáze, že mi to je prostě asi jedno, no, potřebuji se obout, tak si to vezmu, ne? Jak to má David? Čemu vůbec chodíš ty, Davide, nejradši?
3: V normálních teniskách.
2: Ty?
1: Taky.
2: Taky. Já taky. Já taky. Takže bychom se inspirovali tímhle trendem a v pondělí přišli v ponožkách, v žabkách, teda v sandálech.
1: Musím je sehnat, nemám ani žabky, ani sandály, přiznám se.
2: Hele, někdo píše, taťka nosil sandále i v zimě ve sněhu, akorát v nich, a teďka to, hele, akorát v nich měl vlněný ponožky. Hele, jakoby každý, co chce.
1: Proti gustu.
2: Proti gustu, ať to je pohodlný hlavně, že jo. Za chvíli bude další parádní muzika, Divoký byl, Plakala a taky řekneme, jak to v pátek ráno jezdí, bude doprava.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: U Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
15: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
16: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
2: Lepší dopravní servis a David Račák.
3: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Karvinsku. Mezi Třanovicemi a Českým Těšínem srazilo osobní auto divočáka. S opatrností je místo průjezdné. No a v Olomouci v Horním náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou Kašnou je silnice uzavřena kvůli pořádání kulturní akce.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Orion.

0: plakala přesně o 6:30. Co má pro nás David?
1: Ranní update.
2: Slavné šaty pomsty princezny Diany půjdou do aukce. Černou robu si Diana oblékla poté, co se tehdejší princ Charles veřejně přiznal k nevěře. V prosinci se budou dražit v New Yorku a jejich cena se odhaduje až na několik milionů korun. 3/5 dětí cítí napětí, když se s rodiči baví o používání mobilu. Častým důvodem jsou pravidla a omezení času stráveného u obrazovky. Průzkum zároveň ukázal, že děti by uvítali, kdyby se rodiče více zajímali o to, co na telefonu skutečně dělají. Češi letos kvůli kyberpodvodům přišli už o 2 miliardy korun. Škody za prvních 7 měsíců meziročně vzrostly o 79% a přibylo i samotných útoků. Podvodníci stále častěji využívají také umělou inteligenci.
3: Cože, čeho přibylo?
2: Útoku.
3: Takže 2 miliardy korun.
4: Co je ten ostrý?
3: To mi teďka nedávno přišlo, nevím, jestli vám to taky chodí, že dlužím nějaký zdravotní pojišťovně.
2: Taky.
3: A akorát ono to přišlo od jiný, než u kterých jsme, že jo?
2: Jo, přesně.
3: Tak bacha na to. Ale radši si za to kupte nějaký dobrý jídlo, než abyste to nacpali do kapes podvodníkům, že jo? Robbie Williams, Millennium na

0: Krásné ráno z Hitrádia, 8 minut po půl sedmé, Lady Gaga, Abracadabra.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak už za půl hoďky budeme opět u někoho z vás, kdo jste se registroval na webu hitradio.cz, stát před domem.
2: Dneska opět rozvážíme 5000 korun. Kdo jste se ještě neregistroval na webu Hitrádia, udělejte to, protože kromě toho, že každý den můžete vyhrát takovouhle výhru, tak na konci soutěže 25.9. můžete vyhrát
0: 50 000 korun. A tyhle peníze vám dovezeme pravděpodobně my dva tady s Jasmin osobně. Budeme u někoho z vás doma. Ta výhra jsou samozřejmě ty peníze, ne my dva. Tak pokud nás vidíte třeba úplně poprvé, nevíte, jak to funguje, stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz. My v 7.10 pustíme tady ve vysílání zvuk zvonku, který jste slyšeli před chvílí, a vaším úkolem je se jít podívat ven a najít naši hlídku.
2: Do 30 vteřin.
0: Do 30 vteřin. Jak to vypadalo včera? Včera jsme soutěžili o 7 000, ty vyhrála Pavlína. Půl minuty startuje právě teď. Tak vy, kdo jste registrovaní, pojďte se podívat
3: ven. Koukám a doufám, že někdo vyleze. Já bych jenom proto vás chtěla říct, stávala jsem v 5.10, jsem ospala kvůli tomu, abych vám dala 7 tisíc, tak prosím vás vylezte ven.
0: Tak už někdo jde, zbývá posledních asi 12 vteřin.
4: Ne,
3: no, prosím, 7 tisíc lidí takhle mávám na ulici.
0: A co když se registrovali? Pozor!
3: Dobrý den, je vás všechny zdravé.
0: Dobré ráno. Jak se jmenujete?
3: Pavlína.
0: Vyhráváte 7 000 korun.
4: Gratulujeme.
3: Jo, moc děkuji.
4: Potěšíte takhle před
3: nádherný ráno.
0: Tak jaký to je pocit takhle z ničeho nic vyhrát 7 000?
3: Úžasný. Krásný ráno, asi nejlepší v životě.
0: No tak to je bomba.
4: Ty vlá, nejlepší ráno v životě od Hitrádia, tak to se hezky poslouchá. Tak moc gratulujeme, Pájo.
3: Děkuji.
0: Takže to bylo 7 tisíc včera, dneska je to 1005.
2: Ono je to vždycky v základu 5, ale když někdo neuhádne, tak se přidá tisícovka, což se stalo 2 dny předtím, takže dneska zase 5 tisíc.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Chibo Espresso zrnkovou kávu 1 kg za 369,90 pouze v pátek. Nebo Lindor pralinky v Bila klubu za 129,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Skonto nábytek.
11: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
16: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
17: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam,
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
4: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Uherském Hradišti v Dlouhé ulici probíhají práce na silnici, komunikace je uzavřena. No a ve Vsetíně v ulicích Mostecká a Jiráskova počítejte s větším pohybem lidí kvůli akci Valašské záření 2026.
5: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle je Shakura, Whenever, Wherever, posloucháte páteční Hit Radio, snídaní šampionů v 6.52. A teď se podržte. Máme tady zprávu z Anglie, která bourá absolutně veškerý představy o tom, co dokáže naštvaný chlap, jo. Opilý slepec ujel za volantem 240 km jenom proto, že ho doma vytočila vlastní žena.
1: Počkej, jak jako opilej
0: to je,
1: slepec?
0: To jsem si taky říkal, jako jak se to může stát, jo? Tak policie, která ho zastavila, tak těm vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před dvěma lety, zároveň však ale stále rozezná světla. Takže na silnici se orientoval podle brzdových světel na autech před ním. A jeho handicapu si nevšimla ani obsluha čerpačky, kde se tenhle borec zastavoval pro benzín.
1: Hele, hledám si to tady.
0: Takhle, já to dovysvětlím, jo? Takhle, chápu, že jako je to k nepochopení. Trest, roční zákaz řízení, teda jako zakázat nevědomýmu rok řídit, to je teda jako drsný, jo. Ale já si říkám, jako zastavovali pak ty policajti, to jako teda blikali světlama a on věděl, že to je na něj, nebo ne, jako sorry, mě na tohle dochází, jako nestačí mi představivost.
1: On měl opravdu půl promile, takže alkohol je tady až druhý problém u slepce.
0: To je vlastně asi úplně jedno, ale no. Jako 240 km ujet a rozeznávat jenom, že tam něco bliká, slušný, jako vlastně docela dobrý výkon. Docela dobrý výkon. Ta musela teda pořádně vytočit, co? Že zapomeneš, že nevidíš na cestu. Sabrina Carpenter, Espresso, jedno kapču pro vás na Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Kovona systém Český Těšín.
5: Aktuálně máme volné tyto pozice: strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
4: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Letošní prázdniny byly pro motorkáře v Česku nejtragičtější za posledních 6 let. Při dopravních nehodách během července a srpna zemřelo 25 motocyklistů. Další stovky z nich se při nehodách zranili. Policie připomíná, že nejčastějšími příčinami nehod zůstávají vysoká rychlost a nezvládnutí řízení. Na milánském letišti začalo hořet letadlo společnosti EasyJet, které mířilo do Prahy. Na palubě bylo 146 cestujících, všichni museli být evakuováni pomocí nouzových skluzavek. Dva lidé utrpěli lehká zranění, nikdo nebyl zraněn vážně. Požár pravděpodobně způsobila powerbanka v příručním zavazadle jednoho z cestujících. Fotbalisté Slávie vstoupili do Ligy mistrů domácí porážkou 2-3 s francouzským Lens. Pražané hráli od 49. minuty v oslabení, přesto ještě v 88. minutě vedli 2-1. Francouzský tým ale v nastavení vstřelil 2 góly a zápas otočil. Obě branky Slávie dal Daniel Šturm. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Krnov na Bruntálsku zavede půl hodinu parkování zdarma pro všechny řidiče už od pondělí. Město současně dokončilo výměnu všech parkovacích automatů za nové terminály. První hodina nás vyjde na 10 korun, každá další pak za 20. Platba je možná kartou i hotově. A teď ještě rychlý náhled na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku převážně zataženou oblohu. Od jihu postupně s deštěm, ten bude četnější na jihovýchodě kraje. Postupně už ale budou srážky ustávat, pouze v Beskydech bude deštivo až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hezké páteční ráno.
13: Krásný pátek.
14: Snídaně šampionů.
13: Za chviličku v 7.10 se naše hlídka objeví u někoho z vás před domem nebo bytem a bude pro vás mít 5000 korun. O tom je naše soutěž, kdo pak to zvoní, takže kdo jste se registroval? Dávejte pozor.
12: Tak zůstaňte u rádia, samozřejmě i vy, kdo nejste registrovaní, protože i pro vás máme parádní muziku. 7. hodina startuje se CEO. Hezké ráno.
15: Hit Radio Orion.

0: Hezké páteční ráno, posloucháte Hit Radio, 7 hodin 9 minut.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Škatulata, hejbejte se, je to zase tady, Čechy, Morava, Slezko. Každý z vás dneska, kdo jste se registroval na webu Hit Radia, může vyhrát 5 000 korun.
0: 5 000 korun bude toho možná, kdo potká naši hlídku, která je na místě. S námi ve spojení Ondra Novotný. Ondro, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Jak se ti vstávalo, co? Takhle.
3: Naprosto brilantně. Já musím říct, že opravdu závidím vám všem, co stáváte takhle brzy. Chtěl bych si to zase někde vyzkoušet, tak dávám tomu rok a
0: No jasně. Musí to být šok, co? Když vy vysíláte od 15, že jo, normálně, takže takhle si přivstat ráno. Ondro, jak to vypadá na místě, kde jste? Neříkejte město, jenom mám pověste, jak to tam vypadá.
3: Na místě to vypadá naprosto nádherně, vypadá to, že tady v těch bytovkách, kde stojíme, byl nějaký mejdan, protože vyšlo za tu půl hodinu asi 20 lidí a všichni měli krabici od pici, takže tady se slavilo včera něco. No to konkrétní místo, abych ho popsal, jo, stojí tady motorka a jsou tady 4 misky, pravděpodobně pro kočky na žrádlo, takže...
0: Kam jste to jeli, prosím?
3: To je to takový útuleček, ale zároveň půjčil na motorek pravděpodobně. No uvidíme, uvidíme.
0: Tak Ondro, my jdeme zvonit.
2: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
0: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
3: Absolutně nic se tady neděje. Chodí tady docela hodně lidí, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu, jo? To je úplně něco jiného než večír.
0: Posledních 5 vteřin, Ondro, zatím nic, jo?
3: Nic, vůbec nic, vůbec nic, tady je klid.
0: Tak Ondro.
3: Ptáček tady proletěl, to je tak jediný, co se tady jako událo za tu půl minutu.
0: Ty jsi zkusil, jaký to je být raní ptáček teďka, takže my moc děkujeme, že jste vstali i s Peťou, který to natáčí a... Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun. Tak chlapi, moc vám děkujeme, hezký víkend.
3: Vám taky, děkujeme,
2: ahoj. No tak je to smutný, že dneska nikdo nic, ale pro pondělního případného výherce dobrá zpráva.
0: Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak detaily a registrace do soutěže Kdo pak to zvoní najdete na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
4: Vy

0: vám stále přejeme krásné ráno z Hitrádia, tohle je Taylor Swift. Moderní technologie si našly cestu i tam, kde bychom to asi úplně nečekali. Pánové, to je hlavně na vás. Pokud vám žena donese domů novou matraci a bude tvrdit, že je jenom ortopedická, že potřebovala vyměnit, tak pozor, protože na světě jsou totiž nový chytrý matrace, které monitorují pohyb posteli.
1: Cože?
0: A v případě nečekaný aktivity pošlou notifikaci přímo do telefonu. Tak by mě zajímalo, co se považuje za nečekanou aktivitu a jak by se to třeba dalo využít.
2: To asi záleží jak u koho, no. U mladších párů je to asi něco jiného, než třeba u lidí, kteří jsou spolu v manželství už 30 let.
1: Mně to přijde vlastně, možná ženy by to některý ocenili, ale proč si kazit den případně, jo? Proč dneska musíme všechno vědět? Prostě.
0: Mě by zajímalo, co by napráskala vaše postel, kdyby uměla mluvit. Napadá tě, Jasmin, co by o tobě řekla tvoje postel? No. Mě by strašně nadávala teda, za to, že chrápu teda, to jako to je jasný, no. Co tvoje?
2: Jestli by to nebylo jako u těch telefonů, které ti říkají po nějaký době, že by ses měl jakoby postavit a udělat nějakou aktivitu, že by ti třeba jako přišla notifikace, že už dlouho třeba k ničemu nedošlo v té posteli.
0: A nebo že by ses měl dát možná pauzu trošku.
2: Nebo.
0: Hodiny dívej, za chvíli na Hitrádiu taky Jeezy, Aleša Keys a taky přidáme aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Nabídka pracovních míst.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
10: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
9: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
10: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
16: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
17: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Šumpersku v Zábřehu, v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. No a na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Krásné páteční ráno z Rádia, tohle jsou hodiny, dívej, 7.29. Dobré ráno, šampioni.
1: Doufám, že máš, co chceš, a srdce pořád plný, tak jako v začátku, když ladili jsme struny.
0: David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, benzín stojí v průměru přes 44 korun a nafta téměř 48 korun za litr. Vláda zatím zasahovat nechce, analytici očekávají další růst. Madonna ani v 68 letech rozhodně nespomaluje, letošní léto ovládla výraznými outfity plnými korzetů, krajky, růžové barvy a třpytek. Svým stylem opět rozděluje fanoušky, jedni kritizují, druzí oceňují její boj proti předsudkům spojeným s věkem. Nedostatek spánku se může projevovat i méně nápadnými způsoby. Patří mezi ně třeba větší chuť na sladké, častější nachlazení, zapomínání nebo horší rozhodování. Tělo tak může dávat najevo, že potřebuje více odpočinku.
0: 44. Kde si můžu vyzvednout cenu? Takže cože to tam bylo?
3: No tak patří mezi ně ještě jednou větší chuť na sladké, to mýváš pravidelně, jasně. Častější nachlazení,
0: ano.
3: Zapomínání nebo horší rozhodování.
0: Co jsi říkal? Co máme dělat teďka?

0: Easy, Alicia Keys, Empire State of Mind, tohle je Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku. Máme pro vás poslední voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Dneska je to pro celou rodinu, od juniorů až po seniory, zdravá výživa, doplňky pro každý věk. A musím říct, že za 5000 tam už se dá ten košík naplnit fakt pěkně.
0: No ty jsi říkala, že to bude pro celou rodinu, tak dneska doslova, protože s námi ve vysílání je Kristián z Baště. Ahoj Kristiáne.
3: Dobrý den.
2: Ahoj.
0: Dobrý den. Máš tam rodiče někde?
3: Ano.
0: A slyší nás?
4: Dobrý den. Ano, slyším.
2: Dobré ráno.
0: Dobrý den, jak se jmenuje tatínek?
4: Tomáš.
0: Ahoj Tomáši. Tak máme tady pro vás 5 otázek, lidi. Pokud správně odpovíte, voucher na 5000 na PT Service je váš. Tak jdeme na to.
3: Dobře.
4: Jdeme.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik ponožek potřebujete na 3 páry?
0: Jo.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
0: Kristiáne, ty jsi divák.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje samec od krávy?
3: Bík.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kristiáne, budeš vědět, která zelenina tě rozpláče při krájení?
3: Cibule.
2: Je to tak. A poslední, pátá otázka.
0: Kde jsi proto, Kristián? Tak pojďme.
2: Jak se jmenuje nejdelší česká řeka?
3: Vltava.
0: Kristiáne, hele, bylo to bez nápovědy od taťky, že jo? Já jsem neslyšel žádný napovídání. Ty jsi boží!
2: Na pána jsi to tam poslal všechno a vyhrál jsi to.
0: Tak Kristiáne, vyhráváte s taťkou voucher na 5000 korun na nákup na ptservice.cz. Od juniorů až po senior, zdravá výživa, doplňky pro každý věk, to se bude hodit, co?
3: Dobře.
4: Kristiánku si fajn.
0: Dobrý, a ještě mi řekni, jdeš do školy nebo máš volno dneska?
3: Já jdu do školy.
0: A jaký to je takhle, první týden ve školy, co?
2: Druhý teď.
0: Druhý, teda.
3: Druhý. O, dobrý.
0: Promiň, jak tě opravil, ne? Tak nic, já už se na nic ptám. Ale zvládni to tam, hezký pátek. Taťko Tomáši, krásný víkend a zase někde ozvete, chlapi.
4: Vám taky.
0: Mějte se.
2: Ahoj.
0: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Krásné ráno z Vitrádia 7.41.
1: Máme tady něco pro Davida Jošťa, který čerstvě vešel do svazku manželského. Davide, poslouchej, jo. Tohle je vědecky podložená věc. Manželství je prej spokojený hlavně tehdy, když je spokojená manželka. A pozor, opačně, to jakoby vůbec neplatí. U vás je to jedno, ale když je spokojená žena, tak je to všechno v pohodě.
0: Tak nás zajímá, hele, Davide, nechte to máš doma. A nemůže si stěžovat, veď.
1: Ne, ale ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda, protože žena, my když jsme šťastný, tak my pro vás uděláme všechno, ale vy, když jste v pohodě, tak si řeknete, jo, dobrý, tak všechno fachá, asi jdu lehnout, v pohodě. Víte co?
2: Je to pravda, něco že? Bude pravdy, no.
0: Tak se do nás kopla, Jasmin, je ti líp teďka?
1: Jo? To jsou podložená fakta.
0: No jo, to zase našla ve 100 plus 1 zajímavost, tak co? Poetika, blízko pro vás všichni, kdo nás sladíte, a nejenom pro dospěláky.
2: Já jsem to našla na tom webu, co včera našla to s tím, že když voláte pravou rukou, tak nemáte signál.
0: Ano, to bylo MMino nebo něco takového. Za chvíli Poetika, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
16: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
17: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
19: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem u odbočky na Mostkovice. Se srazila 3 osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem. No a ve Zlíně na třídě 3. května na křižovatce s Mlínskou se srazila 3 osobní auta, projedete jedním pruhem.
20: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
21: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
22: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Sigma, Nobody to Love.
1: Páteční Hit Radio 7.51. Pojďme se dát trochu politiky, to máme rádi. Donald Trump objevil Ameriku. Nejlevnější trik na voliče v historii, slíbil, že pokud republikáni vyhrajou volby do kongresu, dostane každý dospělý Američan, hádejte kolik korun v hotovosti, přepočtu na naše.
2: Tak já si tipnu 125 tisíc. Já jsem to četl teda tu zprávu.
3: Tak já tipuju třeba 80.
1: Je to 100. Je to přesně mezi 100 tisíc korun. Tak se vracíme zpátky do těch starodávných triků, že hele, pokud něco, tak tady vám dám něco, jo. Tak u nás by medvinkový koblihy, tak víme, no.
3: Takže když budete volit druhou stranu, tak nejenom, že to nedostanete vy, ale pomáháte tomu teda.
1: No jasně, jasně. Tak pojďme dál, Alex Warren, Ordinary, hezké ráno. Hej,

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se má od příštího roku snížit. Ministr práce Aleš Juchelka změnu zdůvodňuje rostoucím počtem lidí bez práce. Podle něj už není potřeba tak vysoká podpora jako v době rekordně nízké nezaměstnanosti. V prvních měsících bez práce by tak lidé dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Zájem Čechů o očkování proti chřipce se za posledních 15 let více než zdvojnásobil. Loni se nechalo očkovat přes 825 tisíc lidí, tedy zhruba 7,5% populace. Mezi seniory potom vakcínu dostal každý čtvrtý. Vláda navíc projedná možnost, aby proti chřipce mohli očkovat také proškolení lékárníci. Provoz elektromobilů může být zhruba o třetinu levnější než u auta se spalovacím motorem. Největší rozdíl tvoří náklady na elektřinu oproti benzínu nebo naftě. Elektromobily jsou sice při nákupu stále většinou dražší, cenový rozdíl se ale postupně zmenšuje. Pomáhá tomu i zlevňování baterií, jejichž náklady v posledních letech klesly o 35%. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ostravští policisté a dobrovolní hasiči mají novou výbavu. Policisté začali využívat dvě speciálně vybavená vozidla. Ta jsou k dispozici velitelům z oddělení hlídkové služby. Dobrovolní hasiči zase získali defibrilátory, termokamery, elektrocentrály, vyprošťovací hydraulické zařízení a další potřebné technické prostředky. Vyšlo to na téměř 2 miliony korun. A jdeme na počasí. Dnes bude na Moravě a ve Slezsku spíše zataženo, od jihu postupně s deštěm, následně odpoledne budou srážky od západu ustávat. V Beskydech bude deštivo, ale až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko vám přejeme.
14: Krásný pátek.
15: Snídaně šampionů.
14: Zůstaňte s náma, za chviličku probereme tchýně a jejich legendární hlášky, protože některé věty se zapomenout nedají a to ani kdybyste chtěli.
13: Chinasky, Neil Diamond a Two Friends, pak tím startuje další hodina. Hezké ránko.
5: Hit Radio Orion.

0: Páteční ráno, tohle jsou Činasky. 8:05 slovenský Klín. Krásné ránko.
1: Říká se, že když si berete chlapa, tak si tak trošku berete i jeho rodinu, že jo? A někdy až po svatbě zjistíte, jak moc velký a dobrý či špatný ten celý balíček vlastně je. Na sítích se teďka lidi svěřovali s nejhorší větou, kterou kdy dostali od chyně. A některý jsou opravdu peckový, jo? Já tady mám 3 vybraný. Za prvý. Jeho ex byla stejně nejlepší. To potěší, opravdu. Potom třeba můžeš být ráda, že si tě můj syn vybral. A moje favoritka, mě tak těší, že je malá po nás. Po tobě naštěstí moc není, že? To je strašný.
0: Já teda můžu říct za sebe, že já jsem měl nad chyně vždycky štěstí. Já jsem nikdy nic takového neřešil. Jo. Já jsem vlastně vždycky se kámošil jenom s normálníma lidma.
2: Je to brutální, tohle slyšet od chyně.
0: To nechceš.
2: To je noční můra.
0: To nechceš, takže já se nemůžu úplně přidat k tomu k nějaké hlášce od chyně. Ty něco máš, Davide?
2: Nic konkrétního.
1: Taky jsem měla vždycky super chyně v uvozovkách. A zajímá nás teda tím pádem, když my tohle to nezažili, tak jestli někdo je mezi našimi posluchači.
0: Jestli jste prostě slyšeli něco speciálního od vaší chyně, tak nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. A pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem pošlete. Klasicky SMS-kou na stejný číslo. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline. Hezké ráno.

0: Rádio Snídaně šampionů. Kamrat, Be Mine. 8 hodin, 12 minut. Hezké ráno všem, kdo jste si nás naladil. Dnes jsme tady otevřela téma tchýně a jsme teda kopli do živýho.
1: Otevřela pandořinu skřínku.
0: Doslova.
2: Já jsem na internetu našla nějakou diskuzi o tom, co nejhoršího vám byla vaše tchýně schopná říct. My jsme se shodli na tom, že my tři tady ve studiu máme zkušenosti jenom pozitivní, ale zatím. Tak koukáme na vaše zprávy, tak to tak není všude.
0: Píše třeba Veronika. Všechno, co jste zmínili, jsem neslyšela jen jednou. K tomu navíc přemlouvala moje tchýně různé mladé holky, aby opily manžela a vlezli mu do postele, abych se s ním rozešla. Ne, není to jen v televizi. Hezký den, Veronika.
2: Tak to je bizar. Janča píše, dobré ráno, tchýně tenkrát zahlásila, když jsme s manželem čekali první dítě. Bůh ví, s kým to má. Bohužel se tato informace ke mně dostala a 15 let jí řeknu jenom dobrý den.
0: To potěší. Taky píše Marie, ta zdraví z Domažlic. Ahoj, moje tchýně mi způsobila arytmie jako prase. Je zlá a hrozně rejpe. A od partnera vím, že jeho ex chtěla schodit z balkónu, teď už je stará a má demenci, ale já už ji naštěstí nenavštěvuju ze zdravotních důvodů. Tak asi můžeme být rádi my a vy, kdo máte teda tchýně v pohodě, že ta situace může být i mnohem nepříjemnější.
2: Svý o tom ví i Iva, která nám poslala hlasovku.
0: Už to hledám, už to pouštím, tak pojď, Ivčo.
3: Krásné ráno, rádio. Tak mě teda tchýně strašně štvala, když jsem byla těhotná. Protože já se svými 154 cm jsem byla opravdu jako chodící koule. Jo? A to bylo pořád. No teda, Ivuško, ty nám ale rosteš. Ty se nám zakulacuješ, no teda. A pak samozřejmě takový ty keci potom, když už se holky narodily. No jo, to jsou celá já. No, tak to jako chceš, že jo. Ode mě vlastně neměli vůbec nic, ale je to celá ona.
2: Celá ona, no jo, tak tchýně, no.
0: Tchýně umí potěšit, no, rozhodně. Takhle, pro vás, komu třeba náhodou tchýně pije krev, tak měl bych tady jeden vtípek. Chlap zazvoní u dveří a povídá, sousede, prosím vás, půjčíte mi 13 kýblů vody? A na co potřebujete 13 kýblů vody? Ale spadla mi do studny tchýně a ještě jí kouká hlava. Nic, Maroon 5, This Love,

0: Tohle jsou hity Maroon 5, This Love a tohle je páteční hit rádio snídaně šampionů, 3 minuty po 8:45. Tak zpráv ohledně vaší tchýni, těch přišlo třeba ještě tak 500, jo, tak co jsem tady tak jako zahlíd, tak super zpráva, přeji dobré ráno. Tchýně loni na Silvestra prohlásila před celou rodinou, že prý 2 roky již podvádí mýho syna. Odůvodněním této hlouposti bylo, že chtěla udělat drama a uživit večer. Jako, vem si, když se snažíme teďka dostat do hlavy tý tchýně, tak si říkala, no, tak... Zábava tady stojí, no, ale tak, že bychom to trošku, tak já něco vymyslím. A poslala to tam.
1: To je strašný.
0: To je skvělý. A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít zpráva na tchýně zubu?
2: Kolik?
0: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den a víkend. Pojďme dál. Pink, Trust Fall, za malou chvíli další muzika pro vás a taky přihodíme páteční dopravu, ať víte, jak to jezdí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo XXL-kuchyně.cz. Skonto
3: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Something Just Like This na Hitrádiu. Hezké ráno. Michal Jasmin a David s vámi. A David má ranní update.
1: Ranní update. Nejšťastnější páry podle psychologů spojuje několik jednoduchých návyků. Patří mezi ně pravidelná komunikace, společně strávený čas nebo vzájemné projevy náklonosti. Důležité je také nezapomínat na humor a zajímat se o každodenní život partnera. Elon Musk rozvířil internetem výrok, že Instagram je podle něj pro holky. Později si ještě vystřelil z dospělých mužů, kteří mu posílají odkazy na své instagramové profily. Jeho slova rychle vyvolala debatu o tom, kdo vlastně Instagram nejčastěji používá. Britská Kolumbie končí se střídáním letního a zimního času. Letos na podzim už obyvatelé hodiny zpět neposunou a provincie zůstane natrvalo u letního času. V Česku nás naopak změna čeká v noci z 24. na 25. října.
2: Co si o této změně myslíte? Mě to třeba baví.
0: Tak bych asi nechal střídání času, teda. Taky. Já teda musím říct, že na co se těším, až teda změníme čas teďka v říjnu, že vlastně se o hodinu víc vyspíme, co mě na tom nebaví, že bude o hodinu dřív tma, teda jo. Hmm. Já bych možná nechal, protože pak když se střídá na letní čas, tak o hodinu méně spíme, já bych nechal střídání jenom na zimní.
3: To by nešlo. Tak to bohužel nefunguje, no.
0: Že by to bylo, že furt by se jako ubírala ta... Ne?
3: Nejde, jo.
0: Dobře. Tak pojďme na muziku. Nirvana, Come As You Are. Za chvíli taky Leony na Hit Radio. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hitradio.
1: To zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, i dneska v 7 hodin a 10 minut jste mohli vyhrát spoustu peněz, konkrétně 5 tisíc korun. Byli jsme na východě Čech, to už můžeme prozradit, v Pardubickém kraji, našem hlídka, ale nikdo nám neotevřel, když jsme zvonili féteru.
2: Ano, dneska bohužel nikdo z registrovaných dveře neotevřel, což ale znamená, že v pondělí přidáváme k základním 5 tisícům další tisícovku a v pondělí tak někdo z vás může vyhrát 6 tisíc korun.
0: Pokud náhodou nevíte, jak to funguje, slyšíte to třeba úplně poprvé, stačí se zaregistrovat u nás na webu na hitradio.cz v 7 hodin 10 minut, opět v pondělí tady v éteru zazvoníme a vaším úkolem, kdo je registrovaný, je vyjít ven, anebo aspoň se na nás podívat z okna a nadzamávat hlídce, která drží nad hlavou peníze.
2: Budete na to mít přesně 30 sekund, jo? Tak buďte zase na značkách v pondělí v 7.10 a připomínáme, že poslední den soutěže, což je 25.9., můžete vyhrát až...
0: 50 tisíc korun. 50 táců poslední den soutěže, tak to jsem

0: myslím, že je rozhodně parádní důvod, proč se zaregistrovat do soutěže na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
9: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
19: V superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
20: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
21: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
20: Jedu ale jen na čerpačku.
21: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
22: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Reddy Kirken, 1+1, tohle je Hit Radio v 8.49. A dámy a pánové, dnes slavíme Den kebabu.
1: Aleluja!
0: Pojďme se nalít čistého vína, protože kebab není jenom obyčejný jídlo, je to záchranný lano, který v sobotu ve 3 ráno spojí úplně všechny lidi. Jo, je jedno, jestli jste manažer v obleku nebo student, co počítá každou kačku, ale prostě se tam u toho stánečku potkáme. Stojíme, já to úplně, ježišmarja.
1: No, taky slin tam.
0: Stojíme
1: teda
0: ve frontě před tím stánkem a s posvátnou úctou pozorujeme to rotující maso. A ten typický zvuk to. A říkám si, to bude čerstvý, on to zrovna krájí, nebude to nic oschlýho.
1: A bylinkovou nebo česnekovou?
0: No ne, bylinky česnek.
1: Obojí.
0: Obojí. Pak ještě pálivá, že jo? A to tu si nedávám, a když jsem si ji dřív dával, tak jenom tak jako lehce, říkám, jen tak jako ťuknout.
1: Já nevím, jestli jste si toho všimli taky, ale přijde mně osobně, že čím pochybnější ten kebab vypadá, tak tím lepší on je.
0: Jo, to je pravda. To je pravda, když nevíš, co v tom je, tak to je, hele, tak, no, tak
1: ne,
0: to
1: opravdu,
0: úplně.
1: Když je to nějaká jakoby šmucka prostě na ulici nějaký divný, tak vždycky to chutná nejlíp.
0: Já bych si dal.
1: A tak hele, za chvíli končíme, pustíme k tomu ostatní, tak půjdeme na kebáby.
0: Takhle, vy, kdo nás posloucháte, a já jsem teda skálo pevně přesvědčený, že mezi váma bude spousta lidí, kteří tuhle záchrannou brzdu jménem kebab zatáhnou, až se budete dneska v noci vracet z Mejdanu. Tak si vzpomeňte na nás, co jsme tady řešili, a že teda dneska je den kebabu. Tak dobrou chuť. Teď Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio. Krásné ráno.

0: tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů, taky Imani, Don't Be So Shy. A nám to tady končí, my se s vámi jdeme rozloučit. Páteční snídaně šampionů je v cíli. Tak my vám přejeme, ať přežijete nějak dnešek v práci a jestli máte o víkendu volno, užívejte.
1: Moc si ho užijte, odpočiňte si, ať naberete sílu i na nás zase od pondělka.
0: Nicméně připomínáme, kdo pak to zvoní, tahle soutěž stále běží a v pondělí, protože dneska nikdo 5000 korun nevyhrál, tak máte možnost vyhrát 6000 korun. Registrace a detaily k soutěži

0: Tak jo, mějte se krásně, přežijte dnešek.
1: A slyšíme se v pondělí, ahoj.
0: Šest, čau.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v Českobraterské ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, tak tam čekejte silný provoz. A na Olomoucku v Dubu nad Moravou v Tobačovské ulici bourali taky dva osobáky. Tam místo s opatrností průjezdné, ale taky se zdržíte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
8: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
9: Dobré dopoledne, je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Sněmovna dnes bude schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také předloha, jež s ohledem na pravidla Evropské unie snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, která má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava letos už 30krát vyvezly v cisternách pitnou vodu na Lysou horu. Sucho tam totiž přetrvává a místní zdroje pro zásobování tamních horských chat nestačí. Cisterny na vrchol Beskyt jezdily i v minulých letech, ale letošní počet je extrémní. Spojené státy si dnes připomenou 25 let od teroristických útoků z 11. září. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Americký prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Fotbalisté Slávie v Lize mistrů v dlouhém oslabení proti Lens neudrželi vedení. Po obdržených dvou gólech v nastavení prohráli 2-3. Slávia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Slávii teď čeká cesta do Baku.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
2: Dneska čekáme zataženo od jihu postupně s deštěm, který bude četnější a trvalejší hlavně na jihovýchodě. Víceméně deštivo u nás bude až do večera, naměříme 12 až 15 stupňů a na horách už jenom kolem 7.
3: Hit Radio Orion.
2: Do pátek 11. září, svátek mají Denisy, tak holkám přejem vše nejlepší. Hezký den vám i přesto, že prší a mě to třeba vůbec nevadí, protože Karla Michalíková. Dneska prosím vás probereme hlavně jednu slečnu, která vyhrála světovou soutěž argumentaci. A s touhle buchtou nikdy hádku neprohraje.

No a první článek, který otevřu hnedka z rána, a titulek. Klasické babičky už vymřely. Haha, to není pravda. Klasické babičky nevymřely. Ony ještě pořád chodí do práce, kuderky. A přitom ještě před pár desítkami let bylo úplně běžné, že babička už byla doma. V 55 letech šla do důchodu. Babička byla ještě mladá, vzala si vnoučata klidně na celé prázdniny, byla aktivní. Já si právě tohle z dětství pamatuju úplně nejvíc, že prázdniny u babičky a dědy byly prostě něco úplně jiného než doma. A dneska má babička klidně práci na plný úvazek, kuderka, vnoučata školu, dovolená se musí plánovat podle toho, komu zrovna vyjde směna, že? A to je podle mě hrozná škoda, protože nejlepší prázdniny nejsou v žádném pětihvězdičkovém hotelu. Ty nejlepší jsou často právě u babičky, jenže mami, já chci k babičce. Babička jde na noční. Ale neměla by, když má skoro 80, že jo? Realita.

0: Imagine Dragons na Hydrádiu Orion. No a čerstvá maturantka z Opavy se stala světovou šampionkou v argumentaci. A já teda nevím, jak tahle holka bude jednou hledat partnera, protože pohádat se s ní podle mě nejde, jako vyhrát. On řekne jednu větu, ona vytáhne tři argumenty, dva protiargumenty, za chvilku mu vysvětlí, proč vlastně od začátku souhlasil s ní, že ano. Takže bych pánům doporučila jediné, nehádat se tady s Maruškou, protože se světovou šampionkou v argumentaci se prostě nehádáte. Marušku, zdravíme, velká gratulace, já čtu, že je zkravař konkrétně, takže pozdraví i tam k vám. Vy tam teda máte neskutečně chytré lidi. Dobře vy.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Mír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma. Skonto
9: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
12: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce. Servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
13: Kovona systém Český Těšín.
14: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
13: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

náš rádiový WhatsApp s číslem 724-299-199 nám můžete poslat vlastně skoro cokoliv, když to bude slušné a nebude se to týkat vašeho těla. To znamená, vy tady přes WhatsApp komunikujete přímo se mnou, přímo s moderátorem, který zrovna vysílá. A mě tady píše Jana zrovna. Ahoj Karlo, doufám, že píšu správně. Píšeš. Nebylo by tam i něco od Cure, je to naše rodinná srdcovka, dlouho jste od nich nic nehráli, poslala bych to všem, kteří jsou rádi, že venku prší, hlavně nám, co pracujeme v zahradnictví. Díky moc, Jana Zábřeh. Jani Zábřeh, Cure tady zrovna mám. Podívej se na to. A je pravda, že jsme je dlouho nehráli, za to se teda trošičku omlouvám. A mě třeba taky vůbec nevadí, že dneska prší. Já si to užívám. Trošku nám to vylepší tu situaci s extrémním suchem, že jo? Takže to bereme pozitivně a posíláme teda pro lepší náladu do tohohle počasí kapelu Cure.

0: dneska za sebou. Stále je součástí Hybrádia Orion, našeho playlistu. Věřím, že vás potěšil takhle na páteční dopoledne. Venku teda už pomaličku začíná podzim, tak je půlka září. A mě to trošku evokuje už dýňové latečko. Já mám na něho chuť. Já si pro něho asi možná dneska zajdu. Ať je ta podzimní atmosféra úplně dokonalá dneska. No a vám teď posílám tipy na výlety v okolí, tak se nechte inspirovat. Hezké dopoledne.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Nevíte, kam vyrazit? Vydejte se na technotrasu, která vás zavede na místa, kde historie stále žije a kde si techniku můžete často nejen prohlédnout, ale také zažít na vlastní kůži. Čekají vás třeba Dolní Vítkovice, Landek Park nebo Důl Michal. Za návštěvu stojí také Flašarův důl v Odrách, Tajemný svět Břidlice, Vodní mlýn Veselsky nebo třeba areál československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Naplánujte si výlet trochu jinak. www.technotrasa.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. V Chýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Levněji už to

0: Více. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se. Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
2: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
3: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů, tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
10: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
14: Hit Radio Orion.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: kapela, která vůbec není jenom slovenská. Já ji beru jako i českou. Československá kapela. Moc rádi je tady máme. I na Moravě a ve Slezsku. I na Hitradio Orion. Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska ve Zlíně na třídě 3. května u odbočky do Šrámkovy ulice bourali dvě osobní auta s náklaďákem. Doprava už tam zpomaluje. Je to pro tuhle chvíli ale vše. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Orion.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku dál výrazně zdražují. Průměrné ceny v uplynulém týdnu stouply o téměř 2 koruny a litr benzínu Natural 95 se tak prodává za více než 44 korun a nafty za skoro 48 korun. Analytici kvůli situaci na trhu s ropou očekávají další zdražování. Ostravští celníci odhalili rozsáhlý daňový podvod z odvody daně z přidané hodnoty. Šlo o zatajování tržeb z prodeje tichého vína a dalších nápojů, které byly dodávány do velkoskladů v tuzemsku. Škoda se podle celníků pohybuje okolo 70 milionů korun. Zatím nebyl nikdo obviněn. Stavební řízení v Česku čekají změny. Poslanecká sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Jakým způsobem výmluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
12: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
11: Výrazně se zjednoduší také povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Tausendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Zápas začne v 18 hodin.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Dneska u nás bude bohužel většinu dne zataženo s deštěm, na večer se může lehce vyjasnit, ale to jenom na chvilku a místy. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 11 stupňů.
10: Hit Radio Orion.
0: Je tady pátek, i po desáté vás od mikrofonu zdraví Karla Michalíková. Co pak tu teď pro vás mám? Třeba Chumbawamba.

0: krásně zpívá, já vás slyším až tady.
1: No a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál.
0: Kapela Škvor na Hit Rádiu Orion, no věřili byste tomu? Doufám, že jsme vás potěšili. Teď pozor, jeden rybář u Olomouce už chtěl jako balit, že odjede, byl tam celý den, řekl si nic, jedu domů prostě a najednou přišel ten nejlepší záběr. Na Chomoutovském jezeře vytáhl sumce dlouhého přes 2 metry a asi 20 minut tam s ním zápasil. Jako mazec. A tohle je podle mě krásná připomínka jedné věci, prostě nikdy to nevzdávat. Protože kdyby ty si ten rybář řekl, že už fakt jede domů a jel a žádného 2-metrového sumce by neměl, takže až budete mít pocit, že už to fakt nemá cenu a že to chcete vzdát, tak si vzpomeňte na tohohle rybáře. Možná ten nejlepší úlovek přijde přesně ve chvíli, kdy už to chcete zabalit. To je hluboká myšlenka, co?

0: Otázka na pátek. Bojíte se pavoučku? Tak teď radši na chvilku zacpěte si ušička. Někteří odborníci odhadují, že během spánku můžeme za rok sníst až 3 pavouky. Jiní tvrdí, že jich může být dokonce až 8. Jo, já teda nevím, kdo tohle zjišťoval, ale vůbec to vědět nepotřebuju. Člověk si jako jde večer lehnout s pocitem, že má v posteli klid a ono mu tam mezi tím takhle jako běhá večeře. Fojtajbl. Kdyby k tomu byl aspoň kečup nebo něco, ale takhle, jako bez ničeho. Ne.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
13: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kilogram. Nebo vepřový box kosti za trvale sníženou cenu 99,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
14: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

celou Moravu i do Slezska. Ladíte, posloucháte Hydrádio Orion, pojďme se teď naladit na polední srdcovky, taky pozdravit někoho z vás, kdo mi tady píšete. Takže Aneta Langerová teď pro Zdeničku, Zdenu, Mirka Pavlu a pozor, taky pro Kami a její kolegyni, které prý mají tenhle týden v práci trošku krizi. Jo, oni mi nemůžou napsat, jaké firmy poslouchají, což chápu, kdyby to slyšel šéfík, že holky mají krizi, tak by je asi úplně nepochválil a ještě by jim přidal práci, že? No, a Kami mi píše, že teda kvůli té krizi hrají aspoň slovní fotbal a poslouchají nás u toho. To je pátek, co? To je páteček, práce hrou, proč by ne? Takže moc zdravíme, holky. A jak říkám, Aneta Langerová na programu pro další minuty. Hezký den.

0: Znáte tu mantru, že jo? Šťastná manželka rovná se šťastná rodina. Ha, naprosto s tím souhlasím. Podle jedné studie je manželství spokojené hlavně tehdy, když je spokojená manželka. Spokojenost muže prý na celkovou pohodu vztahu tolik vliv nemá. Je to tady napsáno, říkali to v rádiu, takže je to pravda. A když se nad tím člověk doma trošku jako sebekriticky zamyslí, tak na tom něco bude. Spokojená manželka se totiž pro chlapa úplně klidně rozkrájí. U spokojeného chlapa je to trošku jinak. Ten je nejšťastnější, když se po něm hlavně nic nechce.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
4: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
5: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
18: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
17: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
18: Bude vejdán.
20: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
21: Vinylovou? A bude sama hrát?
20: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
22: Experto Family. Od V podlahy.
23: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
24: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
25: Hit Radio Orion.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

Je pátek 11. září, svátek mají Denisy, které tímto moc a moc zdravíme. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví k vašemu krásnému jménu. Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Kroměříži na mostě Karla Kryla se srazily dvě osobní auta, tak tam počítejte se zdržením. A v Karviné v ulici na nábřeží na křižovatce z Radniční se srazily tři osobní auta. I tam se zdržíte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.

0: Na 12. září si nic neplánuj, máme program.
1: Jaký? Jdeme k vašim?
0: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
1: Takže ty jíš a já piju.
0: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
1: No a muzika?
0: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
1: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
2: Kovona systém Český Těšín.
3: Aktuálně máme volné tyto pozice: strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
2: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
4: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních 15 chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý. Klesající hladina přehrad může ohrozit vodní živočichy. Na slapech teď zůstávají na obnažených březích škeble. Ochránci přírody proto hledají dobrovolníky, kteří je pomohou vrátit do vody. Více říká mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
8: Zřídili jsme speciální web, kde zájemci o pomoc najdou všechny potřebné informace, včetně mapy úseků, registračního formuláře, návodu, jak se škeblemi zacházet.
7: Všechny potřebné informace najdou zájemci na webu csop.cz, odkud se prokliknou na stránku Zachraň škeble. Evropská centrální banka podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,5%. Podle banky konflikt na Blízkém východě nadále vytváří inflační tlaky a předpověděla, že inflace v eurozóně zůstane nad 2% cílem. S novým hlavním trenérem a výrazně pozměněným kádrem vstoupí do extraligové sezóny hokejisté Vítkovic. Místo Václava Varadie povede Francouz Yorick Trail. První extraligový zápas Vítkovice odehrají doma ve středu s Kladnem.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Pátek bude celý oblačný, zatažený s deštěm až do večera a neměříme 12 až 15 stupňů na horách kolem 7.
5: Hit Radio.
10: Je po 11. s vámi Karla Michalíková, za chvilku také hosté. Zatím můžete tipovat, kdo to asi bude a my si hrajeme Lady Gagu.

0: Ladíte Hit Radio Orion. Beskydy, dobré jídlo, hudba, program pro celou rodinu. V sobotu 12. září, vlastně už zítra, se Ostravice znovu promění v jedno velké gastrofestivalové místo. Pojez Fest nabídne desítky stánků, food trucků, ochutnávky, také živé vaření a koncerty. Co všechno letos nabídne, probereme teď s náměstkyní hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárkou Šimoňákovou a jednatelem krajské destinační společnosti Moravian Silesian Turism Petrem Koudelou. Krásné dopoledne, děkujeme, že jste za námi přišli.
1: Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
0: Šárko, kdybyste měla někoho, kdo na Pojez Festu ještě nikdy nebyl, přesvědčit jednou větou, proč by měl právě letos dorazit na Ostravici?
2: Projede se vlakem, uvidí nádhernou přírodu v Beskydech, zároveň ochutná zajímavá jídla od českých i světových kuchařů a hlavně tam zabava pro celou rodinu a vstup zdarma, takže si to může kompletně užít ten celý den v pohodovém prostředí.
0: A pojďme rovnou k tomu hlavnímu jídlu. Na místě budou desítky stánků a food trucků, jak jsem už říkala. Na jaké chuť a speciality se letos můžeme těšit, Petře?
1: No, tak bude tam přehlídka jednak těch gastroumělců, jak na pódiu, tak i přímo, že budete moci ochutnávat. Vlastně i u toho pódia můžete ochutnávat, i potom u těch food trucků. Tak já bych třeba tady zmínil, čekajte, já jsem si tady na nikoho nezapomenul, snídaně u dvou přátel, šéf kuchař Patrik Tomis, potom se představí farma Domů Karvina, farma Bezdínek, budou tam šéf kuchaři z kavárny Černá Perla, kavárny Libuška nebo restaurace Weinstone, je tam to spousty. A já jsem vlastně neřekl ještě podstatnou věc pro holky, když jste lákali, vy dvě, holky zítra nemusí vařit, to je jedno heslo, přijďte na Pojez Fest, bude hezky, vyčasíte.
0: Budete mít čistou kuchyň, holky?
1: Přesně, bude zítra vyjasněno, sluníčko je zajištěno a Adam Ďurica ještě k tomu.
0: No tak, ale tak, to je velké lákadlo. No a součástí programu teda budou i ty live cooking show, jak jsme zmínili, ochutnávky. Je něco, co byste třeba návštěvníkům doporučili určitě nevynechat?
1: Asi bych spíš doporučil, abyste si udělali přehled předem, kouknout na www.pojez.cz a tam jsou vlastně všechna místa z našeho Moravskoslezského kraje, který chutná, jak zveme i návštěvníky a turisty k nám, který naštěstí jezdí, tak můžete si udělat takovou představu předem a každý si vyberete své, na co má chuť. Jsou tam moc hezké fotky a konkrétně co u kterého gastropodnikatele nebo gastroumělce můžete zítra ochutnat.
0: Jak jsme řekli, tak holky nemusí vařit. Chlapi, já tady vidím a čtu, že tam bude Radegast škola čepování přímo od mistrů oboru. To mě zaujalo.
1: Žárko, ty umíš čepat? Já umím. Mě už mistr výčepní učil jednou.
2: Neumím.
0: Tak se naučíte.
1: Jinak ještě, pardon, pro chlapy taky, ať to vyvážíme, tak bude tam těch pivovarů a těch piv více, takže budeme moci ochutnávat i tu pivní pěnu zítra.
0: No ale Pojez Fest není jenom o jídle a o pití, co dalšího nabídne letošní program, kromě teda Adama Ďurici, ještě také velké lákadlo.
2: Tak bude tam freestylová show z VMX, bude tam Adam Sanchez se svou skupinou. Budeme vyhlašovat, co je důležité, tak když je to Pojez Fest, tak budeme vyhlašovat BTS regionální potraviny, která je pořádána pod záštitou ministerstva zemědělství. Takže i tak se můžou fanoušci dobrého a kvalitního jídla z našeho kraje těšit na to vyhlášení a na to doporučení. A co tam ještě bude zajímavého, tak určitě tam budeme mít nějaké zastávky v rámci technotrasy pro rodiny s dětmi.
0: Proberem za chvilku.
1: Tak já jsem chtěl doplnit, ale necháme to za chvilku.
0: Necháme to za chvilku, ať necháme naše posluchače se pořádně napnout a na co se těšit. Za chviličku probereme i technotrasu v rámci Pojez Festu. Zůstaňte s námi.

0: ladíte Hit Radio Orion. Pojezd Fest na Ostravici není jen místem, kam si zajedete na něco dobrého. Organizátoři počítají i s rodinami s dětmi a letos navíc chtějí návštěvníkům výrazně usnadnit cestu do Beskyd. O tom si dnes povídáme se Šárkou Šimoňákovou a Petrem Koudelou. Ještě jednou pěkné dopoledne vám oběma.
1: Dobré dopoledne.
2: Děkujeme.
0: Rodiny s dětmi budou mít opět vlastní zónu propojenou s technotrasou, jak už jsme si řekli. Co tam letos děti čeká, co si budou moci třeba i sami vyzkoušet, pojďte nám říct.
1: Tak technotrasa bude výrazně rozšířena, protože ten areál k tomu vybízí. Děti si mohou vyzkoušet, když jsme u toho jídla, tak upect štramberské uši, samozřejmě nejenom děti, ale i dospěláci. Nutno podotknout. A dále tam bude zastávka u hasičského muzea a pokud obdivujete ty opravdové hasičské výstroje, tak můžete vyzkoušet si obléknout na čas, že to není úplně tak jednoduché, takže určitě to stojí za to. A tradičně nás tam čeká vláček.
2: Pravý, parní.
1: Parní vláček, jo, tak dobře. Parní vláček a budeme tam mít určitě i poninky a samozřejmě mnoho dalšího, co stojí za to vidět.
0: Hmm. No a když na Pojezd Fest teda vyrazí rodiče i s dětmi, zvládnou tam podle vás bez problému strávit úplně celý den, co dalšího pro ně bude připravené?
2: Tak já jsem chtěl ještě doplnit tomu dětskému programu, bude se odehrávat v té technotrasa v Family Zóně, ale i na pódiu budeme tam mít Honzu Webera, který předvede světovou fotbalovou exhibici s míčem. Tak pokud fandíte fotbalu, já jako tatínek, já fotbalisty fandím, tak
0: no, já mám tři holky, takže zase jako za mě.
2: No tak některým holkám třeba to imponují fotbalisti, tak
0: jo,
2: třeba.
0: Tak.
2: A Honza Weber je opravdová celebrita, tak jsme rádi, že do Ostravice zítra na Pojezd Festival dojede.
0: No a vydrží tam teda děti celý den? Co myslíte?
1: Vydrží. Já chodívám s dcerou a dcera vždycky vydrží a užívá si tady ten jedinečný den.
2: Bude si kde sednout, bude si kde najíst a dneska to tak nevypadá, jak je zakaboněno, ale počasí má vyjít.
0: Má vyjít,
1: a já ještě doplním, že bude i co pít.
2: Sedí.
0: To jsme pěkně přišli od těch dětí k pítí. Dobře, pojďme k dopravě. U velkých akcí v Beskydech bývá parkování, že jo, trošku oříšek. Letos proto posilujete vlakové spojení. Jak přesně bude doprava teda na Ostravici fungovat, Šárko?
1: Tak vypravujeme speciální vlak mimo jízdní řád, který pojede z Ostravy přímo až na Ostravici, kde mohou návštěvníci vystoupit na nádraží a z nádraží už je to jenom pár kroků, aby navštívili přímo ten Pojezd Fest.
0: Takže je vaše doporučení takové nechat prostě to auto doma a přijet tím vlakem?
1: No jasně, to si určitě užijete, ten prostor v tom vlaku, zavzpomínáte, jak se jezdilo za dávných časů, protože dneska už ne každý tím vlakem cestuje.
2: Navíc můžete ochutnat i to pití, těch vlaků bude více, ale pro ty, co by tím autem přece jen vyrazili, tak přímo ve festivalovém areálu bude možnost za nějaký celodenní poplatek auto zaparkovat.
0: Mm-hmm. Píše nám tady posluchačka Věrka, můžu vzít i psa? Zaska na vás.
1: Je to možné.
0: Jo?
1: Pokud vydrží hluk, tak určitě je to možné, protože samozřejmě máme i pódium, kde nám zahraje Adam Jurice, jak
2: bylo
1: v úvodu zmíněno, takže záleží samozřejmě na ní, jak je zvyklý na počet návštěvníků, ale neměl by to být.
2: Psa jo, medvědy bych nechal doma, jak jsme si
0: To jo. Na závěr, kdybyste si měli z celého letošního Pojezd Festu vybrat jednu věc, na kterou se vy osobně nejvíc těšíte, tak co by to bylo? Petře, začněte.
2: No já se těším na všechny ty mágy a umělce, co umí skvěle vařit, co nám pomáhají jako centrále cestovního ruchu lákat návštěvníky anebo udržet ty naše tady v našem krásném Moravskoslezském kraji. Na to se těším, protože je co ochutnávat a máme informaci, že i ze strany těch, co budou zítra servírovat, vařit a prodávat, je velký zájem, takže se i na ně těším.
0: A ve Šárku, na co se těšíte nejvíce zítra?
1: Tak pro mě to je i o tom setkávání, takže těším se na přátelé, které tam zajisté potkám a samozřejmě i na tu atmosféru, protože v Beskydech, já ty Beskydy prostě pořád miluju.
0: Je to naše srdcovka. Pojezd Fest Ostravice startuje, jak už jsem říkala, v sobotu, zítra, 12. září, už v 10 dopoledne, to jsme vlastně neřekli, v kolik to startuje, v kolik se otvírají brány, takže v 10 dopoledne čeká vás jídlo, ochutnávky, živé vaření, koncerty, Adam Jurica, děvčata a dětská zóna s technotrasou, vstupné je zdarma. Více informací na www.pojezd.cz
2: a i na vás se těšíme, vy tam s námi budete taky, vážíme si to.
0: Děkujeme moc krát, Šárka a Petr, děkujeme za návštěvu a těšíme se zítra na Pojezd Festu i s vámi. Hezký den! Hit Radio.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár

0: folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Maleda mnoho kavár.

0: po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz. Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
10: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
11: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
12: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

tak se na to teď pojďme naladit. Dnešní večer totiž určitě zazní i troška Itálie. Pizza, špagety, tortellini a Gigi di Agostino. Pěkné poledne. Já bych si dala pizzu. Ale takhle já to. A špagety. The Riddle. Právě teď, hezký den.

0: to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: I dneska ráno jsme zvonili. Ten zvonek slyšela z našeho vysílání celá republika. A tím pádem vy všichni, kdo jste registrovaní do naší hry, jste vykoukli z okna nebo ze dveří, jestli tam náhodou nestojí mami a naše auto. A co myslíte? Jak to dopadlo? Pojďme si to zvonící ráno připomenout.
2: My jdeme zvonit.
3: 30 sekund máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5000 v ruce.
4: Jsou tam... Absolutně nic se tady neděje. Jasný. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem pondělí. Teda přihazujeme na pondělí 1000 a pro někoho 6000 korun.
1: Je to tak, v pondělí pokračuje, někdo z vás si může během 30 sekund vyzvednout přímo u svých vlastních dveří 6000 korun, jako říkal Michal. Tak vám držíme palce. A nezapomeňte, přesně v 7:10, pondělí.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
6: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
7: Vinylovou? A bude sama hrát?
6: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
8: Experto Family. Od V podlahy.
9: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
12: Kolik?
11: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
12: Hezký den na víkend.
10: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: the answer.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Olomouci na Horním náměstí mezi sloupem Nejsvětější Trojice a Arionovou Kašnou uzavřela do 14.9. silnici akce Dny evropského dědictví. A v Opavě v ulici Hobzíkova se jezdí Kivadlově jedním jízdním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádio CZ a Dabu. Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Levněji už to nejde!

0: další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Na letošní volby padne 800 tun papíru. V břeclavské tiskárni už finišuje výroba volebních lístků. Celá zakázka by měla být dokončená do 15. září. Na senátních lístcích se letos navíc poprvé objeví QR kódy. Proč tam budou, vysvětlí ředitel tiskárny Jiří Mišík.
3: Je to zejména proto, že tím QR kódem je umožněno volit tělesně postiženým nebo nevidomým. QR kód slouží k tomu, že si ho občan načte do mobilní aplikace, dostane se automaticky na stránky ministerstva vnitra k tomu speciálnímu volebnímu lístku.
2: A může ho elektronicky zpracovat z domu. V odlehlejších regionech by mohly působit mobilní ordinace zubních lékařů. Ministerstvo zdravotnictví podle šéfa Adama Vojtěcha připraví změnu zákonů, která takový způsob poskytování péče upraví. Mobilní ordinace se už teď zkoušejí například v Moravskoslezském kraji. Fotbalisté Slávie vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů porážkou. V dlouhém oslabení proti Lanc neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí proti nováčkovi soutěže Sabahu. A teď ještě něco z regionu.
4: Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 2995 obyvatel, což je nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3205 lidí více, než se v něm narodilo. Přistěhovalo se ale o 210 lidí více, než se vystěhovalo. Na konci června žilo v kraji 1 173 385 lidí.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
4: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude zataženo s deštěm, který bude později odpoledne ustávat. Na teploměrech naměříme maximálně 16 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 11.

Je pátek, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Mimochodem, je pátek je nejčastější věta, kterou v rádiu uslyšíte. Ano, a já to říkám znova, je pátek, protože opravdu máme důvod se radovat. Jak se máte dneska? Máte se dobře? A nebojíte se to v dnešní době říct nahlas? Ono se to jako moc nenosí, že jo? Na nic se nestěžovat. Takhle, vždycky je na co si stěžovat, to o tom žádná, ale kolikrát, když se vás takhle někdo člověk zeptá, jak se máte, tak možná máte ten pocit, že i jako přátelům nebo svým blízkým kolegům v práci, že máte blbý pocit z toho, že řeknete, mám se dobře, a tak si radši něco člověk takhle jako vymyslí. No tak ne! Není to společensky nepřijatelná odpověď. Já chci vědět, že se máte dobře. Jestli se máte dobře, napište mi na WhatsApp Hit Radia 777-937-777. Mám se dobře. Já chci vidět, že se máte dobře. A moc vám to přeju. A pokud se nemáte úplně nejlíp, tak je super, že posloucháte srdcovky, ty vám zvednou náladu. Teď je Robbie Williams.

0: Robbie Williams na Hit Rádiu ve 12 hodin 7 minut. Srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že se máte dobře. Tolik zpráv, páni, to jsem ani nečekal. A pořád to tady chodí na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777, že se máte dobře. A nejvíc mě tady jako pobavila Lucka, která píše, mám se dobře, ale v práci to nesmím říct, jinak bych dostal další práci navíc. Hezký. Petr, mám se dobře, ale paní to nesmí vědět, jinak by vytáhla nějaký další, cože, jinak by vytáhla, no jak je to bez ty diakritiky, jo, jinak by vytáhla další, teď už chápu, co to je z minulosti, rozumím, rozumím, to je taková ta věc, jako, když přijde ta paní domů, že jo, kouká na toho svého manžela, jak je tak jako spokojený, v pohodě, na tom gauči, nic ho netrápí, a říká, teď je na čase, abych vytáhla ty starý problémy, přece ho tady takhle nechám. No, je to krásný, takže díky, že se máte dobře, je to super. Já třeba mám vyhřezlou plotenku, v ruce mám zavedenou kanilu, zasedu na další kapačky a taky se mám dobře. Je pátek, jsem v rádiu, mám pro vás připravený další srdcovky a dáme si hity, který opravdu jste jako, troufnu si říct, roky na Hit Rádiu neslyšeli. Jako například další srdcovka s číslem 2, což je začátek 90. let, je od umělkyně, která je naprosto fantastická a upřímně, i přesto, že to je švédská eurodancová zpěvačka a raperka, tak si asi nepamatuju jiný hit, že by vydala. Jmenuje se Sezame, otevři se. Je to skvělý, je to super. A snad vás to takhle jako potěší v pátek. A kdyby ne, tak si napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání dneska bude taky. Teď Leila.

0: Mesa open sesame easy.
1: Abrakadabra, Leila Kay, a když to teď tak jako poslouchám, tak si říkám, fakt jsem tohle teďko pustil v srdcovkách. Co mi do té kapačky dali? Bylo trošku jak Trainspotting. No tak dáme úplně jinou klasiku, trošku zvolníme tempo. 80. léta, Eurythmics. Taky krásný song. Tak dneska bude zajímavý mix. Těším se na něj moc.

0: pokud jste 90-kové děti, tak tohle je něco, co poslouchali vaši rodiče. Eurythmics, 80. léta na Hit Rádiu, ve čtvrt na jednu v pátek.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Občas jako vzpomínáme v srdcovkách taky na naše rodiče a vlastně jim děkujeme za to, že nás brali na různé kroužky a koníčky. V tom porovnání dneska my jako rodiče, co děláme pro naše děti, tak je to vlastně jako ta samá služba, ale těch koníčků je mnohem více a taky to samozřejmě stojí spoustu peněz, ale je důležitý a kolikrát si děti vlastně ani jako nemůžou vybrat z těch koníčků, kolik jich je, těch kroužků a tak dále. Tak je možná něco, co vám z dětství vydrželo do dneška. Pokud ano, tak je to skvělý. Tak je to fakt jako fantastický, je to takový malý jackpot. A my si dáme zpěváka Briana Adamse, který také měl jako mladý koníček a vydržel mu do dnešní doby. A to je fotografování. Já se tak koukám momentálně na jeho fotky, kdy fotil známé osobnosti a je to teda neuvěřitelný, kdo všechno se mu posadil, po případě lehnul i postavil před jeho fotoaparát. Fotil tady například Pamela Anderson oblečenou. Zpěvačku Pink neoblečenou. Hezká fotka. Kate Moss, modelku, oblečenou, bohužel. Nebo tady je tanečník, známý Sergej Polunin. Neoblečenej, bohužel, pro mě, tak. Dokonce i královna Alžběta. Oblečená, uf. Tak je to jako, je to krásný, je to fakt jako brutálně super album. Amy Winehouse je tady taky například. Tak je prostě někdy jako zajímavý kouknout se i na volný čas jednotlivých osobností, které známe z rádia a z podií, co vlastně dělají ve volném čase. Takže jako kolekce od Briana Adamse, ať už to jsou akty, a, nebo to jsou portréty, ta je fantastická. Můžete se podívat třeba ve volném čase. Dáme si rok 2002. Here I am. Brian Adams. Night Radio.

0: Takhle zní 90. léta.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Snap a Summer, the first, the last eternity. Rok 1995. Páni, člověk, když si to takhle jako řekne, tak taky vám nepřijde, že to je tak dávno. Jako 95. pohodě, ale pak když si to člověk jako přepočítá a zjistí, že už to je 30 let, tak to je docela úlet, nebo přes 30 let už dokonce. Je to tedy doba ještě před všema sociálníma sítěma, mobilní telefony, ty taky byly hodně sporadicky, paušály, to si nikdo moc jako dovolit nemohl, SMSky, tak když už potom byly, tak jedna SMSka třeba stála tenkrát 10-15 korun, což bylo brutální, že jo, telefonovalo se jenom do minuty. Počítalo se to vlastně všechno na minuty, když jste jednu minutu přetáhli, tak jste potom počítali dál ten čas, aby se si jako povídali, protože to vlastně nebyla minuta, ale jednotky, takzvaný tenkrát. No, na jednu stranu jsem rád, že tady ta doba, kdy jsme psali SMSky bez mezer, aby jsme dokázali do toho vměstnat co nejvíce znaků, aby to bylo za jednu SMSku, tak že už je pryč, protože alespoň díky tomu, tak vy mi můžete klidně poslat i hlasovku, něco, co v 95. bylo absolutně nemyslitelné. Hlasovku, co byste chtěli slyšet? Srdcovka na přání. A nemusíte samozřejmě posílat hlasovku, klidně můžete poslat jenom zprávu. Telefonní číslo pořád stejné, 777 937 777. Čeká nás 6. páteční srdcovka na vaše přání. Už za chvilku.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.

0: Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
2: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
16: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Miraj, chci tančit, posloucháte Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: A taky posloucháte srdcovky s Jirkou Pelnářem, je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. Dneska těch zpráv bylo strašně moc, bylo to extrémně náročný se tím tady prokousat, to si nestěžuju, to já naopak jsem za to strašně moc rád. A jsem taky rád, že jsem objevil zprávu od Simči, která píše: ahoj, poslouchám srdcovky pravidelně každý den. Dokonce i kolegyně v dalších kancelářích přiladili rádio na srdcovky a na kávičce si pak spolu povídáme o písničkách i o vzpomínkách, které probíráte. Ale nikdy jsem nenapsala zprávu. Nevím, jestli to doopravdy čtete nebo ne. A tak to zkusím. Dneska máme s manželem výročí 15 let a on je fanoušek skupiny Doors. Pracuje na dílně a vím, že taky poslouchá. Tak kdybyste si to opravdu přečetl a chtěl byste mi udělat radost, prosím o píseň Light My Fire pro mého muže, protože on je ohněm mého života. V dobrém slova smyslu, jsme spolu 15 let a pořád se mi z něj zapalují lítka. Zdraví Simča. Simčo, nečtu to vůbec, je to chatbot, který tady odpovídá a já si to všechno vymýšlím. Ne, samozřejmě, všechno to čtu, snažím se, těch zpráv je strašně moc a jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost, ani si nepamatuju. A jsem strašně rád, že jsem tuhle zprávu objevil, protože můžu ti opravdu udělat radost, ani si nepamatuju, kdy Doors hráli na Hit Radio. Tak ještě jedno.

0: asi nás dneska v noci nečeká. Perzejdy, ty už byly navíc v srpnu, tak budeme aspoň moc poslouchat ty hudební hvězdy tady u nás na Hit Radio. I přesto, že srdcovky už skončily, tak za chvíli Imagine Dragons, taky Alex Warren. No a já připomínám, že tím, že je pátek a večer možná budete mít volno, anebo pojedete na večer někam na víkend, hezky na výlet, možná k rodičům, odvíz děti, nechat je tam, vrátit se v klidu domů a užít si taky chvilku pro sebe. Tak večer, pokud budete v autě, tak doporučuji od 18 hodin poslouchejte Hit Radio, protože máme pro vás opět připravenou 3hodinovku fantastických hitů z 90. let, ze začátku milénia v rámci našeho Hit Radia Classic. Takže tady u nás na Hit Radio dneska mezi 18. a 21. hodinou.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Nevíte, kam vyrazit? Vydejte se na technotrasu, která vás zavede na místa, kde historie stále žije a kde si techniku můžete často nejen prohlédnout, ale také zažít na vlastní kůži. Čekají vás třeba Dolní Vítkovice, Landek Park nebo Důl Michal. Za návštěvu stojí také Flašarův důl v Odrách, Tajemný svět Břidlice, Vodní mlýn Veselsky nebo třeba areál československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Naplánujte si výlet trochu jinak. www.technotrasa.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
9: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
10: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
11: Jaký? Jdeme k vašim?
10: Neboj, něco lepšího, Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
11: Takže ty jíš a já piju.
10: Přesně, a děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
11: No a muzika?
10: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
11: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si so mnou?
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Imagine Dragons na závěr pátečního poledne. Dominik má připravený zprávy, ještě předtím regionální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Šumpersku v Zábřehu v Havlíčkově ulici je uzavřená vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. No a na Olomoucku na příjezdu do Mladče směrem od dálnice D35 probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Kovona systém Český Těšín.
4: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
3: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Obyvatel Česka ubylo. V prvním pololetí letošního roku klesl počet o 12 200. Ke konci června nás tak v zemi žilo téměř 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Stavební řízení v Česku čekají změny. Sněmovna tento týden přehlasovala Senát a schválila novelu stavebního zákona. Ta má zavést státní stavební správu a zjednodušit povolování staveb. Pokračuje mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
11: Novela zavádí princip jeden úřad, jedno řízení, jedno rozhodnutí, čímž odbourává zbytečné obíhání úřadů a sbírání razítek. Díky tomu se budou stavby povolovat v řádu měsíců a ne let.
1: Výrazně se také zjednoduší povolení pro zateplení, instalaci fotovoltaiky, stavbu pergol nebo menší rekonstrukce. Ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenka s tou budoucí Jelenou Rybákinou. Sabalenka postoupila po vítězství nad Jessicou Pegulou 2-0 na sety, Rybákina zdolala Coco Gauff 2-1. Utkání o titul je na programu v sobotu od 10 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
12: V areálu společnosti Bochemie v Bohumíně na Karvinsku se chystá výroba chloristanu amonného, který se používá v raketových palivech nebo průmyslových výbušninách. Zařízení má patřit mezi největší svého druhu v Evropě. Pokud projekt získá povolení, stavební práce začnou už v listopadu a od prosince příštího roku má začít zkušební provoz.
13: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
12: Na Moravě a ve Slezsku mají později odpoledne srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. V Beskydech má být deštivo až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách kolem 9.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná se právě vracíte zpátky z polední pauzy do práce. Je pátek, to je důležitý, pokud náhodou nevíte. A takhle v pátek odpoledne, to čekání na konec pracovní doby, to se vleče, to je nekonečně dlouhý. To je tak dlouhý, jako čekání Slávie na výhru v Lize mistrů, to je prostě... Dočkáme se někdy?
2: Hit Radio Orion.
0: Tak snad ano. Pink, právě teď, ať vám to čekání utíká společně s Hit Rádiem.

ve 13 hodin a 14 minut, tedy téměř ve čtvrt na dvě odpoledne. Kolikátý je dneska? Dneska je pátek 11. září. Dneska je to přesně 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Jste teď mysleli, že budu mluvit o dvojčatech, že ne? Ne, ne. Jdeme do technologie. 35 let v Česku poprvé mobilní telefon. Tenkrát stál přes 60 tisíc korun. Vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. V té době průměrná mzda u nás nebyla ani 4 tisíce měsíčně, takže jste si pokecali 3 hoďky a bylo po měsíční výplatě. Jo? Po těch 35 letech na rovinu hodně se toho změnilo, dneska posíláme zprávy zadarmo, telefon váží prakticky stejně jako 4 nožičky vídeňských párků a ta cena je taky úplně někde jinde. Jo? I když ten novej sklápicí iPhone za 90 tisíc, ten se trošku utrhnul ze řetězu, to je pravda, ale pořád nemusíme dávat za mobilní telefon 15 průměrných platů. Tak ten telefon vemte, použijte ho a kromě sjíždění videí na Instagramu koukněte taky na náš web hitradio.cz a zaregistrujte se do hry Kdo pak to zvoní? Protože v pondělí ráno hned po víkendu ve snídaní šampionů můžeme zazvonit u vás doma a přivést vám osobně 6 tisíc korun. Za co ji utratíte, to už je jenom na vás. Já osobně bych doporučil nějaký hezký wellness víkend a pokud nevíte, kam takhle v září vyrazit, tak si nechte poradit od skupiny Činasky.

Kamarád Be Mine, posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 24 minut. Ano, když už jsem načukl, že je dnes 11. září, tak samozřejmě 11. září rok 2001. Jo, před 25 lety se zastavil svět po teroristickém útoku v New Yorku. Je to 25 let a pořád kolují různé konspirační teorie, jak to tenkrát vlastně doopravdy bylo. Každý na to má svůj názor, to je naprosto v pořádku. Ať už to bylo, jak to bylo, tak je, jedno je ale jako nesmazatelný fakt, že 11. září opravdu změnilo celý svět. V New Yorku probíhají velkolepé pietní akce, ale pak jsou tady i země, kde se s tím moc hlavu nelámou. Třeba ve Švédsku je dneska 11. září Světový den kebabu. Možná trochu moc, ale je to tak, v Norsku taky. No tak se vydáme na cestu kolem světa. Rakouská parta Global DJs, What a Feeling, už za chvíli tady u nás na Hit Radio.

0: Další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
4: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
10: Levněji, už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například vepřová krkovice bez kosti 5 plátků za trvale sníženou cenu 179,90 za 1 kg. Nebo hovězí kýta za trvale sníženou cenu 319,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 36 minut s váma Jirka Pelnář a ještě dneska si můžete vyhrát 4 lístky na Davis Cup. Česko proti USA, po 13 letech hrajeme v Foutu aréně, bude to velký a s Hit Radiem můžete jít fandit v partě nebo celá rodina zadarmo a to jak v pátek, tak i v sobotu. Čekejte na signál, jakmile uslyšíte signál, tak volejte 800 937 937, stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10. Stačí se dovolat jako třetí v pořadí a jste ve hře dokonalá desítka, pak mi odpovíte správně, alespoň na 7 z 10 otázek, no a je to vaše.

0: Shakira a Zoo. Takový malý výlet. My v tom ještě budeme zvěřinci pokračovat. Za chviličku tak si dáme jeleny. Zítem jediný, co chci. Páni, stejně. Skupina Jelen. Taky už si nedokážete představit český hudební rybníček právě bez téhle partičky? Už je to 13 let. 13 let jsou v maličkém jazz klubu u staré paní na Starém městě v Praze, tak se poprvé vedle sebe na pódiu postavili právě Jindra Polák, Martin Kasal a Ondra Málek a do mikrofonu zaznělo jenom jejich nesmělé ahoj, my jsme Jelen. A vlastně nikoho asi nenapadlo, že za co? Za 10 let. Za těch 13 let budou plánovat další jako obrovitánský koncerty. Vlastně po 10 letech tak měli jejich největší koncert, narozeninová show v pražské O2 aréně. Pokud jste byli, tak víte, že to bylo fantastický. Do té O2 arény tak se znovu dostanete, ne na Jeleny, ale na ten tenis. Stále tady mám ty 4 lístky na Davis Cup na příští víkend, takže pořád mějte telefon u sebe, signál může zaznít kdykoliv. Ale 100% za chvíli zazní Jeleni. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovic.

0: Další folklorní soubory. Areálu zažijete Šermíře, divadla, Řemesla a Minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Příspěvky na životní a penzijní pojištění, dětské tábory, energie a mobilní služby, zaměstnanecké balíčky, podíl na zisku a pětidenní lázeňská péče. To je jen část z širokého portfolia našeho programu Péče o zaměstnance. Přidejte se k našemu týmu a staňte se odborníkem v uzenářské profesi. Našich zaměstnanců si dovedeme vážit. Řeznictví H plus H. Více informací na telefonním čísle 602 492 381.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé. Naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Temper City jako poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy a také rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Olomoucku ve Šternberku v Olomoucké ulici u Teska počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a v Bruntáhle v Chelčického ulici probíhá rekonstrukce mostní konstrukce. Počítejte s omezením a sledujte dopravní značení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: držíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Ochotnej. Jam, jam, jam. Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Češi se letos letních dovolených nevzdali, cestovní kanceláře hodnotí sezónu pozitivně a zájem o pobyty nekončí ani s prázdninami. Pokračuje ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
7: Výrazným trendem posledních let je prodlužování sezóny, a to do září a října. Poptávka českých klientů po zájezdech k moři vzrůstá v letošním roce o 10 až 15%. Zároveň také pokračuje ten trend nákupu pobytů na last minute,
6: tedy přibližně 2 až 3 týdny před odjezdem. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí dostupný i zkušenějším pozorovatelům s malými dalekohledy. Odehraje se kolem poledne a v odpoledních hodinách nízko nad jihovýchodním obzorem. Tenistka Kateřina Siňaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsend nastoupí ve finále 4 hry proti ryze americké dvojici Robin Montgomery Ashlyn Kruger. Zápas má začít v 6 večer našeho času. A teď ještě něco z regionu.
8: Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava letos už 30krát vyvezla v cisternách pitnou vodu na nejvyšší vrchol moravskoslezských Beskyd, Lysou horu. Sucho tam totiž přetrvává a místní zdroje pro zásobování tamních horských chat nestačí. Cisterny na vrchol Beskyd jezdily i v minulých letech, ale letošní počet je extrémní.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Na Moravě a ve Slezsku mají později odpoledne srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat. V Beskydech má být deštivo až do večera. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Na horách kolem 9.
10: Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: Pohodové páteční odpoledne, přeju 2:03. Jsme se tady tak jako zarazili s Dominikem nad tou zprávou. Měsíc v pondělí překryje Venuši. Ať už to znamená cokoliv, tak pokud jste dlouho ve vztahu, tak možná byste se, pánové, měli v pondělí umejt. Třeba se zadaří.
10: Hit Radio Orion.

David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Rádiu. 10 minut po 2 hodině odpolední a to je čas, kdy máte vzít telefon a vytočit 800 937 937 a zahrát si se mnou dokonalou desítku. To znamená 10 otázek, kdy odpovědi jsou pouze číslovky. A to číslovky od 1 do 10. A ve hře tady mám celkem 4 lístky na příští víkend, konkrétně na pátek a na sobotu, na Davis Cup, který se po 13 dlouhých letech bude hrát opět v O2 aréně. Česko bude hrát stejně tak jako v loňském roce proti Spojeným státům americkým. A je to strašně důležitý zápas, protože pokud ho vyhrajeme, pokud porazíme Amíky, tak postupujeme do toho finálového turnaje, do finálového Davis Cupu. Takže budeme potřebovat všechny dlaně, všechny hlasivky, celou auto arénu a my Hit Radio tam rozhodně budeme a vy tam můžete být s námi. Je to jednoduchý. Stačí právě teď vzít telefon a jako třetí se dovolat sem ke mně do studia. Tak volejte, ještě jednou připomínám, to telefonní číslo 800 937 937. Dáme si Ellie Goulding a jdeme hrát dokonalou desítku o lístky na Davis Cup.

0: Ellie Goulding na Hit Radio ve 14 hodin 13 minut a to je čas, kdy Michal právě teď bude hrát o 4 lístky na Davis Cup, kam vás Hit Radio dostane. Příští týden, pátek a sobota, hrajeme tedy proti Amíkům a budeme bojovat o postup do finálového turnaje. Michale, jak se máš dneska, ahoj?
1: Skvěle se mám, jsem rád, že jsem se dovolal konečně a konečně mi bude končit i pracovní doba, takže doufám, že mě neslyší šéf.
0: Má je dokonalý pátek, to je skvělý. No. Ale kdyby tě slyšel šéf, tak samozřejmě, že teď tu minutku a půl, co si spolu budeme povídat, tak ty si nahradí nahradíš v té práci, ne? Tam zůstaneš o minutu
1: a půl. Určitě, určitě, nebo ho vezmu sebou, no.
0: To zase ne, hele. Já jsem takhle jednou se šéfem někde byl, není to úplně dobrý, to takhle jako občas míchat tu práci. Tak jo, hele Míšo, mám teda pro tebe první otázku, která ještě není v rámci těch 10 otázek. Jak myslíš, že to dopadne proti Amíkům?
1: No, tak určitě vyhrajem, to je jasná věc.
0: Super, jsi velký tenisový fanoušek?
1: Rozhodně.
0: Fakt? A byl jsi naživo někdy na tenise?
1: Nebyl, právě nikdy se mi to nepoštěstilo vzhledem k ceně třeba vstupenkám, no, nebo jasně. I časově, že to nevyšlo, ale tak doufám, že teď to vyjde.
0: Hele, doporučuju, já jsem kdysi Davis Cupy i Fed Cupy moderoval a musím říct, že to je úlet koukat, jak tam prostě oni podávají těch 200 km hodině, to jsou strašné bomby.
1: Hele. Já teda mám radši ženský tenis, ale
0: nevíš. Jo, tak ono je vždycky lepší poslouchat hekat holky než kluky, ale to nevadí, tak jdeme na to, prosím tě. 10 otázek.
1: Ano.
0: 7 jich potřebuju minimálně správně.
1: Ano.
0: Odpovědi jsou pouze 1 až 10 číslovky. Tak jdeme na to. Jaká číslovka se rýmuje se slovem medvěd?
1: 9.
0: Výborně. Kolik fotbalistů jednoho týmu je na hřišti bez brankáře?
1: 11.
0: Přesně tam.
1: Jo, no.
0: Kolik koní je ve dvoře, co s nima žádnej nevoře?
1: 4
0: koně, jasně. Kolik spolubydlících měla Sněhurka u trpaslíku?
1: 7.
0: Výborně. Kolik přátel bylo v seriálu Přátelé?
1: 5.
0: Nevadí. Kolik králíků žilo v klobouku?
1: 2.
0: Jasně. Kolik vlasů zlatých měl děd v šivě?
1: 3.
0: Výborně. Kolik přítelkyň měl Marshall v seriálu Jak jsem poznal vaši matku?
1: 2. 1.
0: Výborně, mě vypadl signál, já jsem vůbec neslyšel ten první pokus. Jednu si říkal, ne?
1: Ano, jednu.
0: Dobře, tak jo. Když hrajeme basketbal 4 na 4, kolik nás hraje?
1: 8.
0: Výborně. A poslední otázka, kolik nás bylo v knize Karla Poláčka? Bylo nás?
1: 5.
0: Jo! A to je správná odpověď. I tak, i kdybych ten signál měl, tak je to pořád 7 a to mě stačilo. Takže Míšo, já ti gratuluju.
1: Ježíš, skvělý a děkuju moc, jste mě udělali radost při pátku.
0: Do toho jsem tady, do toho je tady Hit Radio. Tak jo, tak užij Davis Cup, jediný co o tebe budu potřebovat je, až tam budeš, aby si tam udělal nějaký selfiečko a poslal nám ho, jak si to užíváš.
1: Jo. Rozhodně, tak rozhodně.
0: Jo. Měj se krásně, čau.
1: Taky, ahoj.
0: Tak je to pryč, ještě jednou gratulujem a teď Måneskin.

0: Basta.
1: Marquez, Vayamos, compañeros, 14 hodin 24 minut. Pokud dneska půjdete do obchoďáku, tak samozřejmě pevný nervy, takhle jako v pátek, to je vždycky peklo. Na druhou stranu je spousta rodin, co si o víkendu dělá výlety do obchodních center. Tak kdyby náhodou jste nechtěli utrácet až moc peněz obchoďácích, tak si vemte špunty do uší. Je to asi zní jako dost divně, bizarně, ale je tady průzkum, který jasně mluví o tom, že hudba, která hraje v obchodních centrech, tak je velmi často záměrně vybírána, protože z nás opravdu dokáže vytáhnout prachy. Dobře poslouchejte, marketáci obchodních center tak tvrdí, že lidé, kteří poslouchají vážnou hudbu, tak se rychleji rozhodnou koupit parfémy nebo drahé náramky. To znamená, že by opravdu měla hrát spíše taková ta vážnější klasická hudba tady v těch drahých obchodech s parfémama. Když hraje country, tak se často kupují kartáčky a mídla. Taky zajímavý. No a když je tam potom nějaký jako death, trash, killing, brutal metal, tak pilulky nebole z hlavy. Zajímavý. Já tady chystám taky jednu takovou.
2: Vracím se domů na dráhu.
1: Co byste si koupili, když to slyšíte? Vohnoutí svaz českých bohemů dáme jim za chvilku. Tady u nás na Hit Radio. A tím vás samozřejmě nechci k něčemu nabádat, jo? Tohle přátelství uslyšíte za chviličku.
3: Chýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím.

0: telefonů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
3: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Mami, chci chodit do parkouru.
9: Tak dobře, a co to vlastně je?
8: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat. A budu umět i salto.
9: A kde budete trénovat?
8: V Parkour hale ve Frýdku Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
9: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
8: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
9: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš.
13: Více na dětirájetour.cz.
14: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
15: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
14: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
15: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správa na tkyně zubu?
18: Kolik?
17: 2, 1 na otvírání piva a 2, aby jí furt bolel. Hezký den na víkend.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Mantrix na Hit Radio a píseň, kterou velmi dobře znáte, pokud máte malé děti, protože tady ty lovkyně démonů, ty asi u vás doma hrajou velmi pravidelně. Kdo doma malé děti nikdy neměl, tak to je zpěvačka Debbie Harry, zpěvačka skupiny Blondie. V loňském roce v jednom velkém rozhovoru tak se nechala slyšet, že vzdává hold opravdu každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale že jí to vlastně nikdy netrápilo, že jí asi v chromozomech něco chybí, že věděla, že vlastně jako rodinu a děti nikdy mít moc nechce. Tak, ale zase na druhou stranu je krásný, že to uzná, takže rodiče, pokud máte nervy na pochodu, hlavu v dlaních, gesto zmaru a šediny a máte před sebou teďko akorát víkend a už teď víte, že to bude velmi náročný víkend, tak i tak slavná zpěvačka jako Debbie Harry uznává vaši práci. No a tak si ji dáme, tady tu dámu u nás na Hit Radio, v jednom z jejich největších hitů. Blondie, Maria na Hit Radio, rodiče, no pro vás jste skvělí.

0: ve 14 hodin 41 minut, do 15. hodiny ještě třeba. Tady ta letní vypalovačka. Zkusíme přivolat babí léto. Babi léto. Tak a tím to končí. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Já jsem Jirka Plnář a zase v pondělí ve 12 hodin se tady společně uslyšíme. Ve 12 hodin v pondělí, tedy v pravé poledne, opět nebudou chybět srdcovky. Máte teď celý víkend na to, abyste si rozmysleli, jakou srdcovku na přání si v pondělí budete chtít nechat zahrát. Kdybyste chtěli nějakou inspiraci, tak dával jsem do storyčka, co by na Instagram Jirka Pelnář. Dnešní přání, který bylo fantastický, bylo skvělý, to je jako moc příjemná inspirace. Tak klidně rovnou pod to storyčko, rovnou do zprávy mi tam můžete napsat, co byste chtěli slyšet v pondělí, kdyby vás to napadlo, anebo to prostě nechte normálně přes víkend uležet a v pondělí potom tady na WhatsAppu Hitrádia 777-937-777 už se nějak domluvíme. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí, tak se smějte.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ.

0: Než pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
4: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
5: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
6: Jaký? Jdeme k vašim?
5: Neboj, něco lepšího, pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
6: Takže ty jíš a já piju.
5: Přesně, a děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
6: No a muzika?
5: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
6: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici pojezdfest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Příspěvky na životní a penzijní pojištění, dětské tábory, energie a mobilní služby, zaměstnanecké balíčky, podíl na zisku a pětidenní lázeňská péče. To je jen část z širokého portfolia našeho programu Péče o zaměstnance. Přidejte se k našemu týmu a staňte se odborníkem v uzenářské profesi. Našich zaměstnanců si dovedeme vážit. Řeznictví H+H. Více informací na telefonním čísle 602 492 381.
13: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady na trase mezi Jeseníkem a hraničním přechodem s Polskem. U obce Lázně Lipová bourala dvě auta, zdržení je i tak minimální. A ještě na průjezdu s Línem na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Šternberskou bourali taky dvě auta. I tady je zdržení minimální, ale prosichr se na něj připravte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
1: Hit

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stavební spořitelny poskytly lidem za prvních 8 měsíců úroku úvěry za 31 miliard korun. Ve srovnání s loňskem se objem úvěrů zvýšil o čtvrtinu. Počet smluv o spoření naopak meziročně klesl o pětinu. Klesla také úhrná cílová částka, na kterou lidé spoří. Ostravští celníci odhalili rozsáhlý daňový podvod s odvody daně z přidané hodnoty. Šlo o zatajování tržeb z prodeje tichého vína a dalších nápojů, které byly dodávány do velkoskladů v tuzemsku. Škoda se podle celníků pohybuje okolo 70 milionů korun. Zatím nebyl nikdo obviněn. V zemské atmosféře bylo v srpnu rekordní množství vodní páry. Mimořádně vysoké hodnoty mohou podle meteorologů pokračovat i v dalších měsících, k čemuž může přispět také rychle sílící jev El Niño. Více vlhkosti přitom znamená větší potenciál pro extrémní srážky. No a ve finále ženské dvouhry na tenisovém US Open se střetnou současná světová jednička Arina Sabalenko s tou budoucí Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Dvě nejvýše nasazené hráčky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, v němž zvítězila Rybakinová.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
0: Počasí v pěti slovech.
3: To je změna, co? Je.
0: Hit Radio Orion.
3: A změna taky za mikrofonem Hit Rádia Orion. Vy už jste s Kubou Ohnutkem. Nádherný závěr pracovního a také školního týdne přeju. Máme tu pátek 11. a když se nám blíží ten víkend, tak po dráhách se otevřela nová trasa v bývalém Břidlicovém dole. Tak se do ní vydáme. Ano, do té doby ale hity s jedním s názvem Waterfall otvíráme tuhletu hočku.

Měli chybět Coldplay a Higher Power. Já dneska začnu něčím pro všechny, kterým je klasická procházka po lese, tady v Beskydech trochu málo dobrodružná, takže houbaři ahoj. No, od rák se otevřela nová trasa v bývalém Břidlicovém dole a tady se fakt nečeká, že se bude ten tak vykračovat. Leze se po žebříku místy po čtyřech a dokonce se protáhnete ocelovou rourou širokou jen 80 centiáků. Cože? Však tam bych se asi nevešel a zůstal tržet v půlce. Taky? Taky? No. Ale zpátky k věci, je to asi 300 metrů pod zemí, nejste tam ale jenom kvůli tomu, abyste si odnesli bolavá kolena, ani náhodou, čekají vás i unikátní prostory a krásné geologické útvary. Tak jestli hledáte program, kterého můžete říct, ty kráso, dneska jsem byl fakt hluboko, tak tady máte tip. Jen teda bacha, najedno je to od 15 let a chce to být fyzicky alespoň trošku v pohodě. No a jsme u toho, přátelé. Gen Z tomu možná řekne Underground Experience, ale naši rodiče, možná prarodiče, by tomu prostě řekli, hele, lez do dolu a nedělej tam rajlu. Mimochodem, další tip na Hit Radio Orion pro vás budu mít přesně o půl čtvrté, jo?

0: Radio Orion, na něm tak trošku do větru rozlítaný pokáč v hitu Solitaire. Pozorně jsem poslouchal, vy možná taky při všem, co děláte, kolik holek vlastně chtěl zbalit, tak pokáč tam chtěl pozvat Kristýnu na víno. A pak tady zmínil koho? Alžbětu na schůzku, tam, že by jí sundal blůzku. Poky. No a pak tam ještě zazněla, mám pocit, Eliška, který by pozval Elišku na kávu a tam jí řekl skvělou zprávou, že jí má rád, ale pak by mu zase volal její advokát, no tak nemá to chlap jednoduché, ještě že je ženatý a má rodinu. Tak po Pokáčovi a hitu Solitaire bych rád ještě jedno dívčí nebo ženské jméno pozdravil, které je dneska v kalendáři. Denisy, Denisám, jen to nejlepší v 15-16, holky, jestli večer budete oslavovat vaše jmeniny, tak pamatujte na slušné vychování, ne že do sebe hodíte 7 flašek proseka a zítra jakoby nic. Jo. I o víkendu jsou před vámi jistě nějaké ty domácí práce. Další dáma na holení, Taylor Swift za chvilku, stejně jako DJ Agustino. Hezké odpoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Ministerstvo řeznictví varuje. Ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích. Nebojte se, firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala, poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
8: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
9: Mami, chci chodit do parkouru.
10: Tak dobře, a co to vlastně je?
9: Naučím se tam překonávat překážky, skákat i bezpečně dopadat. A budu umět i salto.
10: A kde budete trénovat?
9: V Parkour hale ve Frýdkově Místku, ale i v dalších 50 městech na celé Moravě.
10: Mají kroužky pro začátečníky, pokročilé, pro malé i dospělé.
9: Pořádají taky oslavy, akce, workshopy, tábory a soustředění.
10: Jsme parkourová komunita Improve Yourself. Více na školaparkouru.cz.
11: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku z

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Jakuby s tím, že v Ostravě na Plzeňské u křižovatky s ulicí U Koupaliště ve směru od Zábřehu se před chvilkou v levém pruhu srazila dvě auta. Zdržíte se stejně jako na trase Zlín Vsetín u Prlova, kde se srazil nákladák s autobusem. Provoz je tu částečně omezen.
1: Baví! Objev s Kubou a Technotrasou místa, která změnila náš kraj.
0: Je to tak, každý pátek kolem 15:30 vás s Technotrasou bereme na místa, která rozhodně stojí za zhlédnutí, a tím dnešním je Stříbrný důl Horní Město. Tak si představte, že se stupujete pod zem. Čím dál od denního světla, úzkými chodbami, kterými před stovkami let chodili horníci za stříbrem a železnou rudou. A tentokrát se nedíváte na žádnou kulisu, jste ve skutečném dole. Středověký Stříbrný důl v Horním Městě vás vezme do míst, kde se těžilo už od konce 15. století. Čeká vás asi kilometr pod zemím, staré důlní chodby, komory a taky 4 žebříky. Ten nejdelší, panečku, měří 28 metrů. A právě tady si asi nejlíp představíte, co kdysi znamenalo svárat do dolu a každý den v něm pracovat. Takže jestli máte rádi místa, kde je trocha historie, trocha dobrodružství a možná i trocha překonávání sebe sama, Stříbrný důl v Horním Městě je jeden z nejnáročnějších zážitků celé Technotrasy. A příští pátek opět naslyšenou.
1: S Technotrasou vás Kuba vezme na místa, která stojí za objevení. Naplánujte si výlet s Hitrádiem Orion na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
0: Na vteřinu přesně 15.31, díky, že posloucháte Hitrádio Orion, na něm na měsíc a zpátky díky Savage Garden. Právě teď

sobě nastoupí FK Třinec proti MFK Karviná. Přátelé, chlapi a ženské, seďte doma a běžte. Nastoupí FK Třinec proti MFK Karviná. Přátelé, chlapi a ženské, seďte doma.

0: www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Jsem rodina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Například hovězí tatarák 250 gramů za trvale sníženou cenu 89,90. Nebo kuřecí medailonky za trvale sníženou cenu 199,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Za našimi inovacemi stojí lidé, naši vývojáři, konstruktéři a specialisté. Každý den hledají nová řešení, testují nové možnosti a proměňují technické výzvy v konkrétní výsledky. Právě díky jejich práci vznikají produkty, které posouvají naše technologie dál. Broze. Společně silnější.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
11: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

ty krásu. To je žrádlo. Masíčko čerstvé, jako z toho rožně. Pardon, jsem se nechal inspirovat a chci se tak nějak svěřit, že pokud ani vy nevíte, co dneska k svačině nebo k večeři, tak vás chci inspirovat. Dneska slavíme Světový den kebabu. Pokud tedy jste do teďka přemýšleli, co si dát, vesmír vám právě poslal velmi jasný signál přes Ether Hydrádia Orion. Dneska se nevaří, dneska se jde na kebab a je jedno, jestli budou z nebe trakaře padat nebo bude svítit slunko na večer. Ale teďka jenom jedna taková jako odpolední otázka, jestli si dát klasiku do placky, do rum nebo pořádnou porci na talíř. A hlavně dneska se nepočítá, přátelé, kolik česnekové omáčky tam člověk dá. Dneska se prostě počítá jenom odvaha. A nebát se toho. Doporučuju třeba kebab v Ostravě na Kotvě, anebo v Olomouci na Horňáku v jedné z tamních ulic. Tak dobrou chuť, no a před dalšími zprávami od Kuby 2.

0: 90. XTM doprovázela právě ta hitovka od Cranberries, zahraná na Hit Radio Orion v pátečním odpoledni. Jeden z ročníků volby nejkrásnější ženy, dívky České republiky. Tak tolik vzpomínka s tím, že třeba po celé jedna aktuálka v hitu Turn the Lights Off, no ale my nezasínáme, na cestách svítíme, počasí nic moc, hlavně na severu Moravy. Nejlepší dopravní servis právě z Moravy a Slezska. Na Přerovsku přímo v hranicích v Mostní ulici je čerstvá nehoda dvou aut. Dvě auta se srazila v Ostravě na Plzeňské u křižovatky s ulicí u Koupaliště ve směru od Zábřehu. Na trase mezi Zlínem a Vsetínem u Prlova srazilo nákladní auto autobus, takže tuto kolizi už vyšetřuje policie. A ještě bych tu měl jeden problém, protože ve Svejadnově v Ostravské ulici na Kruháči se bouralo auto, tu skončilo v autobusu. Provoz je tu výrazně omezený. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo téměř 10,904 milionů. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Jejím vlivem Česko obyvatele získalo. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody aktuálně evidují několik hlášení z Frýdecko, Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat? Řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šůlová.
9: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
0: Medvědi se do Beskyd dostávají z okolních karpatských oblastí, jejich výskyt tedy není neobvyklý. V japonském Tokiu představili sanitku, která se na první pohled nějak neliší od mnoha dříve uvedených. Její hlavní zajímavostí ovšem je, že není navržena pro záchranu lidských životů. Jde o první vozidlo v Japonsku navržené specificky pro údržbu humanoidních robotů. No a Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. A Sára Bejlek je pátou tenistkou v nominaci Češek na finálový turnaj Billie Jean Kingové.
10: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
0: Zítřek po ránku nabídne zvětšenou oblačnost nebo mlhy. Na Moravě a ve Slezsku pak během dne převládne polojasno, přechodně až oblačno. Takže během dne už nějaké srážky nečekáme. Deštníky a pláštěnky hodíme do kouta. Hlavně je předtím samozřejmě co vysušíme. Tak nejvyšší denní teploty budou o něco příjemnější než dneska. 15 až 19 uvidíme na teploměrech v maximech. Na horách čekáme 9 až 13 stupňů Celsia.
7: Hit Radio Orion.
0: Střeň, nádherné místo na Olomoucku, asi 600 obyvatel, když jsem tudy projížděl na Střeň, nikdy nezapomenu, tak do této obce mávám speciálně, jakože se Kuba Ohnutek jmenuju a zítra Rádia Orion přeju úspěšný závěr tohoto pracovního týdne. Pátek 11. a hity už jsou na startu.

Zase vás to takhle v pátek po tom týdnu stráveném ve škole nebo v práci bere ke spánku, tak nějakou tu rozcvičku. Doporučuju za námi Michael Andrews a Gary Jules, je to Mad World. No a co si budem povídat, tady na Hit Radio Orion, taloši byli vždycky takový vznětliví. Hlavně teda šéfové v práci. Možná jste někdy zažili ale typickou italskou domácnost tedy, takže pojďme k věci. Jeden doručovatel z Milána dostal okamžitého padáka po tom, co si během pracovní doby na 15 minut přibral do služebního auta známou. Prostě ji nabral a vezl ji po původně zvolené trase, nikam neuhl a ani svojí nezahl. No ale zaměstnavatel z toho evidentně nebyl úplně happy. Já ale říkám to, že třeba měl jenom navigátorku, protože kdo někdy čekal na zásilku, ví, že každá pomocná ruka se hodí. A u nás v Ostravě, na Vsetíně, tam by takový spolujezdec mohl být skoro povinná výbava. Že jo, jeden sleduje navigaci, druhý hledá správný vchod do baráku, třetí kontroluje, jestli náhodou kurýr zase nezakroužil kolem stejného baráku, a takhle bychom mohli povídat dál a dál. No a pak už jen přijde na váš mobil textovka, vaše zásilka bude doručena mezi 2. a 6. S pozdravem a PS. A pokud možno, mezi 2. a 6. ještě dnes.

0: Mama Maui, tak Rose a Bruno Mars, ABC v 16.16 v pátečním odpoledni. Hit Radio Orion říká jedno, v Beskydech máme medvědy, prý nic neobvyklého, už to víte z našich zpráv od Davida. No a v Ostravě přímo na Slezsko-Ostravském hradě budeme mít zítra jeleny. Rozumějte kapelu jelen, že jo? A pokud sem vyrazíte, rozhodně neuděláte špatné rozhodnutí. A co víc, vy tam budete moct jít gratis, protože ještě mi tu pro vás zůstaly dva lístky. Takže blesková soutěž, ale podtrženo sečteno před půl pátou, jo? Buďte napříjmu a hlavně na mobilu. Do té doby třeba i Katy Perry. A vy jste s Kubou. Hit Radio.
1: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Azore, ke mně, nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
13: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
12: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
13: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
15: Kovona systém Český Těšín.
16: Aktuálně máme volné tyto pozice. Strojírenský dělník, obsluha svařovacích robotů a mechanik strojů a zařízení. Bližší informace najdete na www.kovona.cz.
15: Kovona systém Český Těšín. Váš významný český zaměstnavatel Moravskoslezského kraje. www.kovona.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Žik. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: on the button na Hit Radio Orion.
1: Sečtené.
0: Ano. Minuta nás dělí od 5:30 odpoledne, já vám přeju hezký pátek, telefon do Hit Radia Orion chvilku zvonil, chvilku ne, 591-001-001 je telefon, klidně mi zavolejte, protože už zítra od 3:30 ovládne Slezsko-Ostravský hrad, rodinný festiák Jelenfest. Těšte se na jelení koncert pro děti, autogramiádu, jelení galerii, koncert speciálního hudebního hosta, konkrétně tady v Ostravě, Jiří Pavlica a Hradišťan, velkou jelení show, jinak Hit Radio Orion je mediální partner, taky proto tu mám dva lístky. Potrženo, sečteno, to je 6 otázek a já chci co nejrychleji slyšet 6 správných odpovědí. Tady je Kuba, pěkné odpoledne.
2: Tady Marek, ahoj.
0: A zdar Marku, jaký jsi měl týden?
2: Dobrý, co ty?
0: No, já myslím, že taky dobrý. No, když to nebudem známkovat jak ve škole, tak něco mezi jedničkou a trojkou, to by šlo, myslím, ne?
2: Tak.
0: Tak, jo, Máro, jinak odkud telefonuješ?
2: Zavířova.
0: Zavířova. 6 otázek, pravidla jsou jasná?
2: Ano, slyším, poslouchám každý den.
0: Perfektní, tak jdeme na to.
1: Podtržené, sečtené.
0: Tak, Máro, ve kterém architektonickém stylu je hrad postaven? Renesance, antika, a nebo gotika?
2: Gotika?
0: Gotika je... Co?
2: Gotika.
0: Je správná odpověď. Za druhé, ve kterém ostravském obvodu bys hrad našel? Je to Dubina, jich, nebo Slezská Ostrava?
2: Slezská Ostrava.
0: Čověče, to je to pálí, z tebe to jede, srší. Za třetí, jaké je křestní jméno zpěváka kapely Jelen s příjmením Polák? Za A Jindra, za B René, za C Oskar.
2: Jindra.
0: Nemusíš tak zvát, jako já tě slyším.
2: Já tady mám přítelkyni vedle sebe, víš?
0: Jo, tak to řeve ona.
2: Tak ta vy tady radí.
0: Ta ti tam radí, dobré. Za čtvrté, odkud kapela Jelen pochází? Z České republiky nebo ze Slovenska?
2: Česká republika.
0: Normálně mi tady zalíhají, tady ty, jako ty, uši trošku. Ještě jsme u pětky. Doplň text hitu kapely Jelen. Zabil jsem v lese. Za A Hajného, za B myslivce, za C Jelena.
2: Jelena.
0: Jelena je správná odpověď. A nakonec Jelene, Jelene, oči máš?
2: Zelené.
0: A nemůžou být třeba skalené, zakalené nebo červené?
2: Ne, zelené.
0: Zelené. Na 101%?
2: Ano. Přítelkyně kývá hlavou, že ano.
0: A přítelkyně takhle jako hodně radí ve všech osobních věcech v tvém životě?
2: Ano, ta má hlavně u nás zestavu a co si větší tady to k všetkom opravdu ona.
0: Tak jo. Dva lístky jsou vaše.
2: Děkujem.
0: Vy tam máte aj koně, nebo kdo to tam řechtá?
2: Přítelkyně.
0: No, přítelkyně. Tak jo, tak jí pozdravuj. A zítra si to užijte na Slezsko-Ostravském hradě díky kapele Jelen a Jelen Festu. Měj se hezky, ano. Pozdravuj. Jo, jo, měj se.
2: Máme si přijet pro lidsky na...
0: Jo, počkej, vydrž na telefonu, já ti všecko řeknu. Jo, ty jsi nějaký zbrklý Már, ty už to chceš mít za sebou, ale jdeme. Jo, čau,
2: ne,
0: vydrž. No, tak to, tak, víš co, nakonec našeho povídání, předveď pořádnou radost a la kůň.
2: Jo!
0: Aha, tak to máme asi jinak. Čenaské a Klára po jelenech právě teď.
1: Podtržené, sečtené.

0: tak to zase rozjedeme díky Srilovi a jeho Stumbling. A protože nesnáším samotu, tak ve studiu naproti mě kolega Vladan Hill a jeho jedna pozvánka.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Nevíte, kam vyrazit? Vydejte se na technotrasu, která vás zavede na místa, kde historie stále žije a kde si techniku můžete často nejen prohlédnout, ale také zažít na vlastní kůži. Čekají vás třeba Dolní Vítkovice, Landek Park nebo Důl Michal. Za návštěvu stojí také Flašarův důl v Odrách, Tajemný svět Břidlice, Vodní mlýn Veselsky nebo třeba areál československého opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Naplánujte si výlet trochu jinak. www.technotrasa.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Levněji už to nejde!

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si

0: CS Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Máte se těch nehorázných cen za paliva, ať už za benzín nebo naftu. Nedivím se, když se vám při tom hledění na to protáčí panenky. Prosím vás, nemám dobrou zprávu na Hydrádiu Orion, tohle to je nemilé, protože ceny benzínu a nafty podle analytiků dál porostou hore. A mně zrovna dneska, je to pár hodin zpátky, říkal kámoš, že za plnou nádrž dal včera v Ostravě něco přes 3200 korun. Říkám, tak proč nejezdíš MHDčkem? Říká, no protože se tím živím. Aha, to mě nenapadlo. Tak jo, no, tak se na to připravte. A nevím, jestli náhodou jako ještě nebude hůř, hůř a hůř. Nechci malovat čerta na zeď, náhodou bych chtěl namalovat nějaké srdíčko vám všem, že posloucháte Hydrádio Orion. A do dalších zpráv, které tomuhle tomu nabídnou podrobnosti, ode mě třeba Lush Life, v tomto hitu Zara Larsson, Zara Larsson. No ale teď si slovo berou pánové z Wall the Moon.

sjezdu, tady se srazila dvě auta. Na trase z Uherského Hradiště na Brno u Starého Města pak sjelo auto do příkopu. Problémy jsou také na 242,5 kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, to jsme na D35. A ještě trasa Nový Čín Valmes za Hoclavicemi se došetřuje nehoda třech aut a zablokovaný tu máme jeden jízdní pruh. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Levněji už to nejde!

0: více. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká skupina Pegasus může koupit české aerolínie a s nimi i dopravce Smartwings. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Podmínkou spojení je to, že se Pegasus vzdá části letních slotů na lince Praha-Antália ve prospěch jiného dopravce. Ceny pohonných hmot podle analytiků nadále porostou. Nafta by měla v příštím týdnu zdražit zhruba o korunu za liter, benzín o desítky haléřů. Důvodem je situace na trhu s ropou, na němž se projevuje další eskalace konfliktu na Blízkém východě a také omezený provoz rafinérií. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava letos už 30krát vyvezly v cisternách pitnou vodu na Lysou horu. Sucho tam totiž přetrvává a místní zdroje pro zásobování tamních horských chat nestačí. Cisterny na vrchol Beskyd jezdily i v minulých letech, ale letošní počet je extrémní. Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Krugerová. Zápas začne za hodinu.
6: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Imponu. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
7: Počasí na sobotu, víme, jak bude po ránku na Moravě a ve Slezsku. Očekáváme zvětšenou oblačnost nebo mlhy, během dne polojasno, přechodně až oblačno, ale už by pršet nemělo. No a teploměry ukážou v maximech 19, na horách v maximech 13 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Orion.
7: Ano, dneska ještě nebyla pohnutka Kuby ohnutka, tak si dáme na téma jeleni, možná na téma medvědi, ale teď přichází na řadu to, na co čekáte. To znamená krásná porce skvělých hitů. S jedním přijdou One Republic, kteří otevřou hodinu, hitu Stop and Stare a potěšíme fanoušky a fanenky. Miley Cyrus!

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Miley Cyrus, taková krásná dcerka s čeríkem v duši, že jo, just like you, no. Jsem malinko rozvášněn, protože až do 25. září, které bude pro někoho 50 000, vám budeme v každé snídaní šampionů s Michalem a Jasmin rozdávat 1 000 korun. Začali jsme v pondělí, prachy můžete utratit za cokoliv, kalbu s přáteli, výlet spojený s parádním obědem a tak dále, jak na to, je to snadné, až uslyšíte kolem 7 hodiny a 10. minuty ve vysílání soutěžní zvonek. Běžte rychle se podívat, jestli nestojíme za vašimi dveřmi. Jen bacha, na všechno máte 30 vteřin. Takže rychle obléct aspoň do županu a cuklí a fičíme. Pokud tam budeme, jsou peníze vaše. Jo? Registrace je na našem webu hitradio.orion.cz a takhle to dopadlo dneska, kdy bylo ve hře 5 000 korun.
2: Budeme zvonit.
3: 30 sekund, máte na to sejít dolů právě teďka a pozdravit se s naší hlídkou.
2: Jestli tam neuvidíte hezkýho kluka s 5 000 v ruce.
4: Jsou tam... Absolutně nic se tady neděje. Chodím tady docela hodně lidi, ale ještě jsem chtěl říct, že je výhoda přijet na parkoviště takhle na nějaký sídliště, protože ráno si můžete člověče vybírat z každého prázdného místa na parkingu. Jo. To je úplně něco jiného než večír.
2: Posledních 5 vteřin. Ondro, zatím nic, jo?
4: Nic. Vůbec nic. Vůbec nic. Tady je klid.
2: Tím pádem teda přihazujeme na pondělí 1 000 a pro někoho 6 000 korun.
1: No, jak říkal Michal, je to tak. A já doplňuji otázku, co vy? Chtěli byste začít nový den a nový týden opravdu o 6 palackých v plusu? Tak šup šup na náš web hitradio.orion.cz a registrujeme se.
0: Další prachy ti vezeme zase v pondělí. Yeah!

0: Ale to víte, že jo, to víte, že mě taky těší, že jste na té správné vlně, na vlně Hit Rádia Orion, kde společně surfujeme od 15 s tím, že Miles Smith nabídl Nice to Meet You. Já za chvilku své páteční hnutí, anebo taky třeba Michaela Schulteho, bude Alex Warren, bude Kate Ryan, Damiano David, prostě umělci, zpěváci a zpěvačka, kteří potěší snad úplně všechny. Takže ahoj na Ostravsko, Třinecko, Olomoucko, Prostějovsko, Vsetínsko, prostě tam, kde máte puštěné Hit Rádio Orion. Doufám, že už máte po práci a užíváte si samou legraci, netrčíte v koloně anebo nestojíte ve frontě na zaplacení vašeho předvíkendového nákupu.
1: Ruší tě to? Zkusil jsi Almeto?
2: Filtry, které si poradí se šumem.
1: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
2: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
1: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
2: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Domácí utkání Baníku Ostrava, největší sportovní událost regionu. To nejbližší se koná už v neděli 13. září o 13 hodin na městském stadionu. Baník přivítá Pardubice. Zažij neopakovatelnou atmosféru Baníku s druhou nejvyšší průměrnou návštěvností v lize. V neděli od 13 hodin. Baník Pardubice.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc.
12: Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
16: A co mě teda pobavilo, tady náš oblíbenec David z Brna píše, a víte, kolik má mít správ na tkyně zubu?
17: Kolik?
16: Dva, jeden na otvírání piva a druhý, aby jí furt bolel.
17: Hezký den na víkend.
15: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: No vydá. Když se chce, tak to jde. A Alexu Warrenovi se chce vždycky. Ordinary, hit, který nás posunul dál, je přesně 17:30. Hit Radio Orion zdraví a jak už od nás dobře víte, díky tomu, že jsme vám rozdávali lístky, zítra k nám na Slezsko-Ostravský hrad dorazí skvělá česká kapela Jelen. No a vás čeká opravdu ojedinělá show. Tady si užije celá rodina. A se mnou to hnulo.
1: Dnešní pohnutka Kuby Ohnutka.
0: A však o víkendu jeleni? Jdu na někdo nelení. Zahraju tu na hradě v super truper náladě. Vemte celou rodinu a zbavte se splínou. V sobotu tak Jelen Fest nabídne zábavy fest. Jen se dobře oblékněte a na jeleny utíkejte. A teď ta naša

0: se ptám, s kým se zítra potkám na poli. Ne na tom koňovi na poli z dostihu, ale na poli. V sobotu se totiž ve Střížově u Drahanovic koná samozběr zeleniny. Dorazit můžete od 8 ráno do 1 odpolko a ze země si můžete vyřídit vlastní zemáky, cibulu, mrkev nebo petržel. A budou tam aj různé druhy dýní, panečku, no jo. Tak jestli máte pocit, že vám doma dochází zásoby, zítra nemusíte do obchodu, stačí si vzít tašku, pevné boty, možná skrz počasí i gumáky a trochu vztahu k tomu, k zemědělství, že jo. A jak jsem říkal v úvodu, je to, přátelé, samozběr. Takže co si nevykopete, to prostě co, to prostě nemáte.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami. Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu.

0: České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
9: Příspěvky na životní a penzijní pojištění, dětské tábory, energie a mobilní služby, zaměstnanecké balíčky, podíl na zisku a pětidenní lázeňská péče. To je jen část z širokého portfolia našeho programu Péče o zaměstnance. Přidejte se k našemu týmu a staňte se odborníkem v uzenářské profesi. Našich zaměstnanců si dovedeme vážit. Řeznictví H plus H. Více informací na telefonním čísle 602 492 381.
10: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Levněji už to nejde!

0: akce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Azore, ke mně, nech tu srnku!
2: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
3: Hit Radio Orion.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling, bude 18 hodin, Hit Radio Orion zdraví za chvilku, Hit Radio Classic 80, 90, hity milénia, no a za pár minut také fandění Katce Siniakové ve čtyřhře ve finále US Open, hraje se samozřejmě v New Yorku na tvrdém povrchu a my budeme i její kolegyni Tausendové samozřejmě držet všechny palce. Tak a hrát mezi 18. a 21. třeba Shakespeare Sisters. Hello, a budou i Damians.
1: Staň, co má se stát, zlej sen se může stát.
0: A také slavná dvojka Roxe. A také Kuba Ohnutek, jméno mé. Za dnešek, dík moc, byli jste úžasní, bylo to krásné odpoledne a zítra mezi 13. a 18. můžeme zopakovat. Budu na

0: něco na srdci nebo na jazyku? Napište nebo pošlete hlasovku na WhatsApp do studia. 724 299 199.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v centru Olomouce na Blažejském náměstí je komunikace neprůjezdná z důvodu stavebních prací. No a na Přerovsku na výjezdu z hranic do Bělotína budují novou cyklostezku. Počítejte s omezením, mějte pevné nervy. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Zvijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Zvijany. Srdeční záležitost.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Výrobky nabízené na českém trhu zřejmě budou muset být šetrnější k životnímu prostředí. Měly by být lépe opravitelné nebo recyklovatelné než dosud. Předpokládá to zákon, který dneska odsouhlasila sněmovna. Normu teď dostane k posouzení Senát. Do horní komory parlamentu po dnešním jednání poslanců míří také třeba novela, která zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské úvěry. Do centrální evidence psů už je zapsáno téměř 200 tisíc mazlíčků. Systém funguje od začátku července. Registraci psa musí lidé zajistit nejpozději při očkování proti vzteklině, v případě nově narozených psů při jejich čipování. Medvědi se znovu objevují v Beskydech. Ochránci přírody evidují několik hlášení z Frýdecko-Místecka a okolí Rožnova pod Radhoštěm. Jak se teď v tamních lesích chovat, řekne mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
11: Při pohybu v lesích by se lidé měli chovat obezřetně a v odlehlých místech o sobě dávat vědět například hlasitým hovorem, aby medvěda nepřekvapili. Při spatření zvířete je důležité se k němu nepřibližovat a pomalu se vzdálit. Samozřejmostí při pohybu v přírodě je také mít psa na vodítku.
10: Medvědi se v Beskydech objevují pravidelně od 70. let minulého století. Tenistka Sara Bejlek je pátou hráčkou v nominaci Češek na finálový turnaj poháru Billie Jean King. Doplnila Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a Kateřinu Syňakovou. A Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V týmu jsou také Patrik Rykl, Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
10: Zítra nás čeká polojasná až oblačná obloha, zejména v Čechách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 13.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině a je to tu. Další jízda časem. Dáme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A i dneska to bude nabitý. Za chvilku Queenie, A Kind of Magic, jo. Ale na start hodiny jsou tu M People, One Night in Heaven.

Tohle jsou Queenie, A Kind of Magic, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, krásný pátek, je to tady, ano, víkend před námi, doufám, že máte volno, že si dáte nohy nahoru a budete odpočívat, jo. Máme dneska tady takový hezký výročí, je to totiž 35 let, co jsme v Česku poprvé drželi v ruce mobil. Stal přes 60 tisíc korun, vážil 4 kila a cena za minutové volání byla 20 korun. To je bizár, jako v dnešní době nepředstavitelný, že jo. Navíc v té době se průměrná mzda nedosahovala v podstatě ani 4 tisíc korun, takže 200 minut volání, výplata v háji, jo. Když si to vezmete z dnešního pohledu, jako už to rozhodně neváží 4 kila, máme k tomu paušály, že jo, jasně, jinak jsou telefony drahý, jak... No hodně, pořád, jo. Když si vezmete teď nový představen iPhony, já nevím, jestli jste fanoušky skládacích telefonů, já se přiznám, že mě takhle stačil ten Sony Ericsson, co jsem kdysi mývala s dvířkama, ale jako v nejnadupanější verzi 90 tisíc, to je docela bizár, že jo. To se skoro vlastně vracíme v čase. Tak pohleďte dneska svého miláčka, myslím telefon, jo, slaví 35 let a teď Evanescence.

0: Era a Ameno. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 18 hodin 20 minut k tomu, doufám, že máte hezký pátek. Venku se už znatelně ochladilo. Schválně, kdo už jste taky vytáhl teplý ponožky. Já věřím, že nejsem jediná, jo? A není to důvod se stydět. No je to v pohodě, teplý ponožky jsou potřeba. A zvlášť u nás žen, my prostě máme studený nohy. Tak pánové, když uvidíte svoji ženu, že má nohy, nahý nožky, dejte jí ponožky. Krásný rým se mi poved. Každopádně uvidíte, jak bude šťastná. Fakt. A já doufám, že vás všechny potěší naše další hity Shakespeare Sister, Hello, k tomu taky Phil Collins nebo Bartes, no prostě, pecka za peckou.
1: Co se týče spánku, máme vše, od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
6: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
5: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
6: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
10: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
14: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
16: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
17: Filtry, které si poradí se šumem.
16: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
17: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
16: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
17: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: Magic. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Phil Collins a Philip Bailey, Easy Lover v éteru Hit Rádia. Krásný, co? Půl sedmý, hezký večer a pozor. V pondělí startujeme druhý týden.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: První týden za námi, máme dva výherce. No není to špatný, ale může to být i lepší, tak nezapomeňte, že už v pondělí v 7.10 opět máte šanci vyhrát si prachy, ještě než odejdete do práce. Teda, jde o to, kam jste si tu registraci dali. Registraci si uděláte úplně jednoduše na hitradio.cz. No a myslete na to, kde býváte v 7.10, protože právě v tenhle čas Míša s Jasmin tady v éteru zazvoní. A vy v tu chvíli vyběhněte ke dveřím, oknům, prostě ke všemu, abyste zahlídli naší hlídku. Jakmile ji uvidíte, to poznáte, mají minimálně 5 000 v ruce, no tak je pozdravíte, řeknete, no to jsem já, no a peníze jsou vaše. A vzhledem k tomu, že dneska nám soutěžící dveře neotevřel, tak v pondělí hrajem dokonce o 6 000. Ve velkém finále budem hrát navíc o 50, takže na co s tou registrací ještě čekáte?
1: Další prachy ti vezeme zase v pondělí.

0: Jennifer Rush, Destiny v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Hezké večer, 6:45, krásný pátek, ano, dočkali jsme se, pokud vám teď končí ten pracovní týden. Konečně, jedete domů, tak si to užijte. Jenom si to uvědomte, jaká je to krása. To je totiž strašně důležitý. A my si to k tomu dáme samozřejmě ten ideální páteční soundtrack, jo, aby to nějak znělo. Takže už za chvilku Opus, Sonic nebo Prince, ano, bude to velký.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
6: Filtry, které si poradí se šumem.
5: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
6: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
5: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
6: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
7: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 12. září.

0: září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz. Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
3: Jaký? Jdeme k vašim?
2: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
3: Takže ty jíš a já piju.
2: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
3: No a muzika?
2: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
3: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou?
4: www.poes.cz. Krásný večer, 7. hodina, je tu. My pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Právě teď Belliny, Samba de Janeiro.

Girls Can't Fight the Moonlight v éteru Hit Rádia Song, který známe třeba z filmu Divoký kočky. Jo, takovýhle pecky si tu spolu dáváme, ale pozor, teď velmi důležitá informace. Pánové, zbystřete. Dámy, vy vlastně asi jako taky, ale je to dokázaný. Máme to potvrzený a nedá se nic dělat. Manželství je spokojené, jen pokud je spokojená a šťastná manželka. A pánové, to není, že by se na vás zapomnělo, naopak, jo. Tohle prokázala studie, podle který se spokojenost muže na vztahu prakticky neprojevuje. To je hustý. To by člověk neřekl, jo, ale jinak tak víme to, jo, říká se, šťastné dítě, šťastná máma, a šťastná manželka, šťastný manželství. Tak jenom, pánové, vůbec vás nechci k ničemu nabádat, jo, ale možná, než dneska večer vyrazíte do hospody, tak mrkněte na ní a řekněte jí něco hezkýho, jo, jakože na ní fakt myslíte, jo, nebo ještě, jestli stíháte, dotáhněte kytku, jo, nebo jí třeba dojděte nalejít oblíbený pití. Stačí maličkosti, jenom hlavně, ať je šťastná, jo. Možná.

Damien's a Mám tě rád. Posloucháte Hit Radio? Ano, pánové, to máte říct tý svojí paní. Jo, mám tě rád. Jednoduchý, jo, úplně na pohodu. Každopádně, my dál cestujeme časem spolu s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku nás čekají Kate Ryan, taky Depeche Mode a taky legendární Stevie Wonder. I just called to say I love you. Máme dneska úplně romantický večer, co? I just called to say I love you. Už za malou chvilku, tak nikam nechoďte.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
2: Jaký? Jdeme k vašim?
1: Neboj, něco lepšího. Pojezd fest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
2: Takže ty jíš a já piju.
1: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
2: No a muzika?
1: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
2: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezd fest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
7: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Ahoj lidi!

0: další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Domácí utkání Baníku Ostrava, největší sportovní událost regionu. To nejbližší se koná už v neděli 13. září o 13 hodin na městském stadionu. Baník přivítá Pardubice. Zažij neopakovatelnou atmosféru Baníku s druhou nejvyšší průměrnou návštěvností v lize. V neděli od 13 hodin. Baník Pardubice.

krásný večer z Hitrády a Kate Ryan za námi. No prosím vás, opatrně na mlsný jazyčky, zvlášť pokud pracujete třeba v lahůdkách, jo. Může se to prodražit. Může vás to přivést do opravdu tučných problémů. Jedna prodavačka v řeznictví v Americe se do takového průběhu dostala. Jo, ona totiž každý den ujídala 3 až 5 plátků prvotřídní šunky. Každý den. Což se nasčítá. Takže během 8 let, kdy v podniku pracovala, tím napáchala údajně škody přes 200 tisíc korun. To je docela drahý salámek, jo, takhle když se to sečte. Její šéf na ní dostal tip, přistihl ji a taky trošku vytahal za ouško. Přitom, jo, stačilo nejít po té nejluxusnější šunce. Teď takovej God Ice cibulí. To je pecka. Vanilla Ice, Ice Ice Baby do uší právě.

0: to Fall, Jermaine Jackson v éteru Hit Radio. Krásný páteční večer vám všem. Díky, že i dneska ten čas trávíte s námi. Doufám, že to je ideální soundtrack k vašemu pátečnímu večeru. A takhle, to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Jo, spousta skvělých hitů. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera a hlavně fantastický víkend. A za chvilku třeba tohle. Shania Twain, k tomu taky Miroslav Žbirka nebo Roxette, tak nikam nechoďte a mějte se hezky, ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Příspěvky na životní a penzijní pojištění, dětské tábory, energie a mobilní služby, zaměstnanecké balíčky, podíl na zisku a pětidenní lázeňská péče. To je jen část z širokého portfolia našeho programu Péče o zaměstnance. Přidejte se k našemu týmu a staňte se odborníkem v uzenářské profesi. Našich zaměstnanců si dovedeme vážit. Řeznictví H plus H. Více informací na telefonním čísle 602 492 380.

0: 21.
1: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
2: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: nový plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
3: Filtry, které si poradí se šumem.
2: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
3: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
2: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
3: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Azore, ke mně! Nech tu srnku!
7: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
3: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
4: Filtry, které si poradí se šumem.
3: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
4: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
3: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
4: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz
5: Maleda mnoho kaváren

0: Azore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
8: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
9: Filtry, které si poradí se šumem.
8: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
9: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
8: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
9: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Orion.

0: Senzore, ke mně, nech tu srnku!
1: Smala GPS, žádný stres. Vidíte přesně, kde je váš pes i tam, kde je špatný signál. Baterie vydrží až 20 dní. Pořiďte si také Malu, český GPS tracker pro bezpečí vašich mazlíčků. Kupte na malagps.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.
4: Ruší tě to. Zkusil jsi Almeto?
5: Filtry, které si poradí se šumem.
4: Tlumivky, cívky, kondenzátory.
5: Kvalitní součástky, které zvládnou i to největší zatížení.
4: Almeto vyrábí vše, co vaše zařízení potřebuje, aby šlapalo jako hodinky.
5: Almeto. Váš ochránce ve světě rušení. Almeto.cz.

0: for another.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Berlin.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Víš, co ti zrychlí tep? Endorphin Republic. Endorphin Republic spouští výprodej letní sezóny. Jízdní kola Scott, cyklistické helmy, boty, oblečení i běžecká výbava. To vše za výrazně nižší ceny. Horská, silniční, gravel i elektrokola za ceny, které se nebudou opakovat. V Endorphin Republic najdeš prostě vše, co potřebuješ pro tvůj milovaný sport. Navíc s garancí té nejnižší ceny. Tak zvedni zadek a běž do Endorphin Republic v Ostravě nebo v Olomouci. Endorphin Republic. Vše pro kolo, lyže a běh.